0: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz.
1: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
2: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
4: Tohle je Klasik Praha.

0: Co se tady děje?
1: Co se chystá?
2: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
0: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
2: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
3: Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky, Belavil, CZ.
4: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
5: Slyším, Datart nákupy?
4: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
5: To je mazec.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
7: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
8: Závratné mega slevy!
9: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mabelix. Buďte in.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na více než 1,5 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
13: Jsme Klasik Praha.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
2: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
3: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
4: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
5: Řešení je úvěr od Acema.
4: Ale já potřebuju půjčit hodně.
5: Řešení je Acema.
4: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
5: Řešení je Acema.
4: A co když potřebuju 20 milionů?
5: Řešení je Acema.
4: A 30?
5: Acema.
4: A 40?
5: Acema.
4: A 50?
5: Acema. Jde to i bez banky.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: Dobrý den, jmenuji se Roman Kaděra a rád bych vás pozval do autosalonu Seat Auto Jarov.
9: Jsme jediný oficiální prodejce vozu Seat v Praze. U nás najdete největší skladovou zásobu a nejlevnější splátky operativního leasingu. Nenakupujte přes zprostředkovatele. U nás koupíte napřímo a výhodně. Auto Jarov, váš nejlepší výběr pro koupy vozu v Praze. Navštivte nás ještě dnes. Více na autojarov.cz.
8: Těšíme se na vás.
6: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

0: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.
1: Dobré ráno v pátek 19. června. Když je vám svět malý, rozšiřte ho. V případě osobnosti dnešního ranního vysílání najděte si místo, kde se budete cítit dobře a budete moci rozvíjet svůj talent. Když tak učiníte, váš um může vzletnout do oblak, ba do vesmíru a můžete se stát hvězdou. Kdo tak učinil, uslyšíte už za chvíli. Přeji vám pěkný poslech.

Dozněla hudba Felixe Mendelssohna Bartholdyho. My se zaposlouchali do druhé části jeho reformační symfonie číslo 5 D moll. Hrál nám soubor The London Symphony Orchestra pod vedením Alfreda Scholze. Dohrál 7 minut po 7 hodině. Dnes máme 19. června a bylo to právě v takové datum, ovšem mnohem dříve než dnes, kdy se narodil slavný Jan Václav Antonín Stamic. 19. června roku 1717 a právě panu Stamicovi bude patřit dnešní první část ranního vysílání. Nyní se ale zaposloucháme do hudby starší, než komponoval Jan Václav Antonín Stamic. Do hudby barokní Henryho Purcella. Uslyšíme scénickou hudbu ke hře Williama Cromgram Hornpipe The Old Bachelor a bude to hudba, kterou nám zahraje soubor Les Musiciens de Saint-Julien pod vedením Françoise Lazareviče.

Dozněla hudba Henryho Persla, slyšeli jsme scénickou hudbu ke hře Williama Congreva The Old Bachelor. Hrál nám soubor Le Musicien de Saint-Julien pod vedením Françoise Lazareviče. Jak to bude hrát vám do karet, ono počasí, které dnes čekáme, tak to záleží na tom, jestli máte rádi léto, protože dnes čekáme v Praze slunečno a tropické teploty. Ty nejvyšší se budou pohybovat mezi 32 až 34 stupni Celsia.

Slyšeli jsme uchvatnou scénu z opery Lucia di Lammermoor Gaetana Donizettiho Bielli José Carreras a to za doprovodu orchestru New Philharmonia Orchestra pod vedením Jesuse Lópeze Cobuše. Je 7:45, nás čeká za chvíli hudba moderní, neboť přináleží k jedné počítačové hře, a to hře Civilizace, zkomponoval ji Tin Christopher. My uslyšíme hlavní hudební téma z 6. běhu této hry. Ale ještě předtím je tu reálný život, to, co se děje v pražských ulicích. Lépe řečeno, jaké překážky na vás se čekají na pražských komunikacích. Jedna je dopravní nehodou, ta se stala na Praze přímo u Hloubětí na křížení Poděbradské a Průmyslové. Další nehoda je hlášena z ulice U Šalamounky.

0: Klasik Praha.
1: V benátském paláci Vendramin Kalergi strávil poslední měsíce svého života a 13. února 1883 zde zemřel Richard Wagner. Dnes v tomto paláci slavného skladatele připomíná malé, ale významné muzeum. Jaké artefakty ukrývá? Prozradíme v dalším dílu pořadu s pondělní premiéru od 19 hodin.
0: Slavná auditoria.
2: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních. Pozor, velká slevová akce v Teddy.
3: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.
4: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
5: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
6: Slyším, Tatart nákupy?
5: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte je k pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
6: To je mazec.
5: Tatart, opravdový elektrospecialista.
7: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovu je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
8: Ekokom. Dobrý den, jmenuji se Roman Kaděra a rád bych vás pozval do autosalonu Seat Auto Jarov.
9: Jsme jediný oficiální prodejce vozů Seat v Praze. U nás najdete největší skladovou zásobu a nejlevnější splátky operativního leasingu. Nenakupujte přes zprostředkovatele. U nás koupíte napřímo a výhodně. Auto Jarov, váš nejlepší výběr pro koupy vozu v Praze. Navštivte nás ještě dnes. Více na autojarov.cz.
8: Těšíme se na vás.
10: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
11: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
10: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Ladíte Klasik Praha.

Slyšeli jsme hudbu Josefa Haydna, byl to koncert pro lesní roh a orchestr de dur, třetí část. Haydn ensemble Prague řídil Martin Petrák a solo měl Přemysl Vojta. Za 3 minuty bude 7:30. Dnes máme příležitost si připomenout dalšího z klasicistních autorů po Michailovi a Josefu Haydnových, kteří byli bratři a také vynikající autoři, tak je to například Jan Václav Antonín Stamitz a dnes zcela jistě, protože se narodil 19. června, bylo to ale v roce 1717. Hudební lekce dostával už od dětství a to díky svému tatínkovi, který byl kantorem v chrámu a škole v německém Brodě, dnes tedy Havlíčkově Brodě. Tam se totiž Jan Václav Antonín Stamitz narodil. A pak, když trochu povyrostl, tak navštěvoval jezuitské gymnázium v Jihlavě, kde mohl rozvíjet svůj hudební talent. A dokonce se dostal i do Prahy na studia filozofie. Ale tehdy už převážil jeho vztah k hudbě a byl uznáván jako velice mladý, ale velice schopný houslista.

v poradní sboru Choir of Trinity College Cambridge a také varhaníka Filipa Rashforda jsme slyšeli skladbu Charlesa Huberta Perryho I Was Glad. Dozněla 7:45. Rád byl také Jan Václav Antonín Stamic ve své domovině, ale když se změnily poměry, do Prahy vpadla bavorská vojska a navíc Praha stala provinčním městem, když se dvůr odstěhoval do Vídně, zjistil, že svůj talent nemá jak uplatnit s dostatečnou odměnou, ať už úspěchem, a nebo i finanční, aby se uživil. A tak vyrazil ve svých 24 letech do světa a narazil na skvělé místo. Vstoupil do kurfiřtských služeb v Mannheimu. Tam se mu nabízely velké hudební možnosti. Začínal jako mistrný houslista a pak hrál i na další hudební nástroje, ale navíc stála potřeba hudby na kurfiřtském dvoře ho téměř vyzývala k tomu, aby rozvinul svůj kompoziční talent.

0: Slyšeli jsme nezvyklou podobu smyčcového kvartetu číslo 1 e-moll Z mého života Bedřicha Smetany. Byla to orchestrální úprava a čtvrtá část tohoto díla našeho jednoho z nejslavnějších skladatelů. Hrál Symfonický orchestr Českého rozhlasu pod vedením Petra Popelky. Tím dalším slavným skladatelem je jistě Jan Václav Antonín Stamic a od něj za chvíli uslyšíte také velmi zajímavou skladbu. Ale k té se dostaneme za chvíli. Je dobré si připomenout, že Jan Václav Antonín Stamic, hvězda klasicistní hudby, byl uznáván ve své době nejenom jako hráč na housle a další hudební nástroje, ale také jako skladatel a dokonce i jako dirigent. Jeho sláva překročila hradby Mannheimu, kde nejčastěji působil a strávil tam nejvíce času ve svém profesním životě, a tak se mohl vydat i na pozvání do dalších měst, do Frankfurtu, ale hlavně do Paříže. Ta je velice důležitá, protože tam nejenom, že hrál, ale také dirigoval a hlavně právě v Paříži byla vydávána tiskem jeho díla a i díky tomu se mnoho děl Jana Václava Antonína Stamice dochovalo až do dnešních dnů. A teď už k té nezvyklé skladbě pro Jana Václava Antonína Stamice. Jak víte, byl vynikajícím houslistou už ve svém mladém věku. Tentokrát se však zaposloucháme do koncertu pro flétnu a orchestr D-dur. První část tohoto díla Jana Václava Antonína Stamice nám zahraje Jiří Válek a Dvořákův komorní orchestr pod vedením Vladimíra Válka.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

0: Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
2: Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic ti neudělal!
1: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
3: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 60% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když v létě jedeme na hory? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 60% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
0: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
4: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Klasik Praha.
8: Klasik Praha.

Slyšeli jsme menuet Edwarda Elgara. Hrál nám David Page a doprovázel soubor London Festival Orchestra pod taktovkou Rose Popla. Je 8:05. To je opravdu čas na krátkou, ale za to velmi svižnou skladbu. Fancy Free, to je balet Leonarda Bernsteina a my z něj uslyšíme finále.

0: Slyšeli jsme hudbu Leonarda Bernsteina a ten také řídil orchestr, který hrál New York Philharmonic Orchestra. Byla to ukázka z baletu Fancy Free, tedy Nezadaní, a my se zaposlouchali do finále. Je 8 hodin, čas pro zprávy a za chvíli pro lazebníka sevilského, operu Gioacchina Rossiniho. A my se zaposloucháme do toho, jak árii Figara skvěle naspíval Ivan Kusněr za doprovodu orchestru Národního divadla v Praze.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Muž se zbraní v Králově dvoře na Berounsku včera večer střílel po policistech a zabarikádoval se v domě. Když dovnitř pronikla zásahová jednotka, našla střelce mrtvého. Nikdo další se nezranil. Muž s největší pravděpodobností před vstupem policistů do domu spáchal sebevraždu. Americký viceprezident J.D. Vance prozatím neodcestuje do Švýcarska na jednání s Iránem, jak se původně plánovalo. Švýcarské ministerstvo zahraničí následně uvedlo, že se americko-iránská jednání v letovisku Birkenstock dnes neuskuteční. Odklad budí otázky ohledně toho, co bude dál s prozatímní dohodou s Iránem o ukončení války. Britští archeologové objevili poblíž kamenného monumentu Stonehenge stopy po jeho starší a menší verzi, která byla vytvořena ze dřeva. Archeologové soudí, že vznikla asi o 500 let dříve a mohla stejně jako Stonehenge sloužit jako sluneční kalendář. Samotný Stonehenge vznikl přibližně před 5000 lety a kameny tvořící kruhy byly přivezeny v různých dobách a z různých oblastí. Jejich rozmístění umožňuje, aby v době letního slunovratu vycházelo slunce kamennou bránou. Dnes bude v České republice jasno nebo skoro jasno, zejména na horách na severu a severovýchodě se při zvětšené oblačnosti ojediněle mohou vyskytnout přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 30 až 35 stupni Celsia. V 1000 metrech na horách bude kolem 25. To je ze zpráv v 8 všem a nyní už Figaro.
1: Jsme Klasik Praha.

Ivan Kusniar dospíval za doprovodu Orchestru Národního divadla v Praze pod vedením Jana Šticha árie Figara z Lazebníka Sevilského z opery Joaquína Rossiniho 6 minut po 8 hodině. Nyní se zaposloucháme do Frídecké Panny Marie z cyklu Po zarostlém chodníčku v aranžmá pro trombón a klavír. Je to skladba, kterou nám zahraje Lukáš Moťka a Lucie Kubátová. Předtím ale ještě informace o tom, co vás čeká v pražských ulicích. Především tedy vás zdrží dopravní nehody, které komplikují provoz. Jedna se stala v Poděbradské na křížení s Průmyslovou, další v ulici U Šalomounky, buďte opatrní také v ulici U Národní galerie a v Litovické ulici.

Slyšeli jsme ukázku z alba Nedělní obrazy trombonisty Lukáše Moďky. Toho na předchozí hudební ukázce doprovázela Lucie Kubátová a byla to frýdická Panna Maria z cyklu Po zarostlém chodníčku, kterou nám zahráli tito umělci od Leoše Janáčka. 8 hodin a 11 minut. To je čas, který napovídá, že se stále čas řítí dál vpřed. A tak se jmenuje také rychlá polka Josefa Strause.

0: Orchestr Johanna Strause pod vedením Jacka Rothsteina dohrál rychlou polku vpřed Josefa Strause. Máme 8 hodin 14 minut, za chvíli terčet číslo 1 pro 3 basetové rohy Wolfganga Amadea Mozarta. My si tuto skladbu, která dává vyznít basetovým rohům, které jsou hlubšími příbuznými klarinetu, vyslechneme v podání Lotstria Roberta Šebesty, Ronalda Šebesty a Igora Františáka.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

0: Klasik Praha.
1: V příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna připomeneme největší letní blockbustery moderní kinematografie. Zazní tak ukázky například Z čelistí nebo Star Wars epizody 4 Nové naděje. Nalaďte si rádio Klasik Praha.
0: Hudba stříbrného plátna.
2: Nejlepší filmové melodie.
3: Sponzorem pořadu je galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek. Výstavy, aukce, nákup a prodej výtvarného umění, starožitností a designu. www.arthousehejtmánek.cz.
4: Zažijte krásu lidského hlasu. Pořiďte sobě nebo svým blízkým abonentní vstupenku na 92. sezónu Pražského filharmonického sboru. Na pražskyfilharmonickyzbor.cz. Generálním partnerem nejstaršího českého profesionálního sboru je skupina ČES.
5: Zvažujete prodej hodnotných uměleckých děl, šperků či luxusních hodinek? Využijte zkušeností a mezinárodního zázemí vídeňského aukčního domu Doroteum. Více informací na www.doroteum.com.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90 a kapsičky pro kočky Felix 44 kusů s apkou za 269 korun. Albert, dle srovnání k 10.6.
7: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna, dostane tě do hry.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
9: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
10: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Klasik Praha.
0: Klasik Praha.

Filharmonici města Prahy připomněli film Robin Hood, král zbojníků z roku 1991, a to díky hudbě Michaela Kamena. Dozněla 7 minut před 8:30. Nyní se zaposloucháme do ukázky z opery. Tou operou je Faust Charlese Gounoda a nám Piotr Bečela zaspívá arii ze třetího dějství za doprovodu orchestru Národní opery v Lyonu.

To byl Piotr Bečela, jeden z nejvyhledávanějších tenorů současnosti. Zpíval árii ze třetího dějství opery Faust Charlese Gounoda a dopěl společně s orchestrem Národní opery v Lyonu pod vedením Alaina Altinoglu přesně v 8:30. My se nyní zaposloucháme do tvorby Wolfganga Amadea Mozarta a do jeho slavné symfonie číslo 41 C-dur, tedy Jupiter. Uslyšíme čtvrtou část a tu zahraje London Philharmonic Orchestra.

Dozněla čtvrtá věta symfonie číslo 41 C-dur Wolfganga Amadea Mozarta Jupiter a nám připomněl orchestr London Philharmonic Orchestra pod vedením Alfreda Scholze. Za 5 minut bude 8:45 a to poznáte i podle toho, že bude končit následující skladba Danny Boy. To je známá irská lidová melodie. My ji tentokrát uslyšíme v podání Jamese Galwaye, který zahraje hlavní melodii na flétnu. Ale bude doprovázen i svojí ženou Jean Galwaye, ta také hraje na flétnu a dalšími hudebníky, mezi kterými najdeme Daniela Hoopa, Richarda Groblevského a Nicolu Mosku.

0: Dozněla ukázka z alba houslisty Daniela Hoopa s názvem Irish Roots a přesto, že jde o jeho album, slyšeli jsme jako hlavního hudebníka hrát Jamese Galwaye, vynikajícího flétnistu, který nám zahrál solo v Danny Boy v irské lidové melodii. Teď je 8 hodin 43 minut a my se zaposloucháme do hudby Františka Xavera Richtera. Uslyšíme třetí větu symfonie číslo 1 B dur a hrát bude orchestr Helsinki Baroko Orchestra pod vedením Apa Häkkinena.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

0: Klasik Praha.
1: Můj další host přijede do našeho studia z Plzně, kde tráví většinu svého rodinného i uměleckého života. Moderátora a herce Petra Jančaříka se zeptám na jeho začátky i divadelní role, i na to, proč má rád komedie a smích. Přesto zarecituje i jeden ze Shakespeareových sonetů překladu Martina Hilského. Poslouchejte v premiéře ve čtvrtek v 19 hodin. Těší se Ivan Dlask.
0: Z archivu osobností.
2: Co poslouchají slavní.
3: Zveme vás v sobotu 29. srpna na hvězdně obsazenou prodanou nevěstu pod širým nebem na zámku Liteň. Kateřina Kněžíková, Adam Plachetka, Daniel Matoušek, orchestr a sbor Národního divadla. Neopakovatelný zážitek blízko Karlštejna. Vstupenky v síti Ticketportal. Více na zámekliteň.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
6: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v Zooparku má svoje kouzla a my jsme u toho.
5: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
7: Kontejnery Siegel, dobrý den.
8: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
7: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
8: A jak to děláte?
7: Jednoduše, jsme Siegel.
9: www.siegel.cz
10: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
11: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
2: Jsme Klasik

Dozněla jedna z Goldbergovských variací, byla to variace číslo 4. Dílo Johanna Sebastiana Bacha nám přednesl Mahan Eswahany. Je 8 hodin 50 minut a před námi je výlet do vesmíru ještě před 9 dopolední hodinou. A my se tak vypravíme s hudbou Gustava Holsta z jeho orchestrální svity Planety až k Venuši, zvěstovatelce míru. Dalo by se říci, je to planeta, kterou zpracoval podle svého právě tento skladatel a nám ji přiblíží hra Berlínské filharmonie pod taktovkou Simona Rattla.

0: S hudbou Gustava Holsta jsme dolétli až k Venuši. Slyšeli jsme druhou část orchestrální svity Planety. Venuše, zvěstovatelka míru. Hrála nám Berlínská filharmonie pod vedením Simona Rattla. Dohrála těsně před 9:00. Nyní už máme 9:00 dopoledních a také začíná dopolední blok našeho rádia. Stále vás bude provázet Filip Sichra a společně se tak zaposloucháme i do první skladby dopoledního vysílání. Tu nám zahraje Gerhard Opic a Pražská komorní filharmonie pod vedením Jiřího Bělohlávka. Zazní třetí část koncertu G-moll pro klavír a orchestr Antonína Dvořáka.
1: Jsme Klasik Praha.

Slyšeli jsme hrát Gerharda Opice solo ve třetí části koncertu G-moll pro klavír a orchestr Antonína Dvořáka. Hrála i Pražská komorní filharmonie pod vedením Jiřího Bělohlávka. 9 hodin, 11 minut. Posloucháte dopolední vysílání Rádia Klasik Praha, nyní také s hudbou barokní italskou od Antonia Vivaldiho. Largo, druhou část jeho koncertu F-dur pro hoboji, smyčce a basso continuo nám zahraje Vilém Beverka a ansáblu 18+.

Slyšeli jsme hrát Viléma Veverku a hráče souboru Ensemble 18+ hudbu Antonia Vivaldiho. Druhou část koncertu Etur pro hoboj, smyčce a basso continuo. Chvilka před 9:45 bude patřit prvním tónům následující skladby od France Schuberta. Uslyšíme čtvrtou část a fantazie pro čtyřeruční klavír F-moll a hrát nám budou Bertrand Chamaillou a Live Uwe Antznes.

0: Klasik Praha.
1: Skvělý ansámbl Nachtmusik v roce 2001 natočil Mozartovu serenádu číslo 10 B-dur, známou pod názvem Gran Partita. Je to rozsáhlá a hudebně nesmírně pozoruhodná skladba a my si ji budeme moci poslechnout v dalším dílu pořadu Švédský stůl. Stanislav Předota se těší na setkání v neděli v 19 hodin.
2: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
3: Zvažujete prodej hodnotných uměleckých děl, šperků či luxusních hodinek? Využijte zkušeností a mezinárodního zázemí vídeňského aukčního domu Doroteum. Více informací na www.doroteum.com.
4: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanica s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar Výčepní, pivo z národního pivovaru za 9,90. Až do 23. června. Kaufland.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
9: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
13: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
14: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
15: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Klasik Praha.
0: Klasik Praha.

Dozněla hudba z filmu Gentlemen, zkomponoval ji Michel Legrand a nám ji zahrál Renaud Capuçon za doprovodu bruselské filharmonie pod taktovkou Stefana Denaba. 9:28, za chvíli 9:30 a s ní také vodní hudba. Ze svity F-dur pro lesní roh a smyčce uslyšíme 11. část a tvorbu Georga Friedricha Händla nám připomene orchestr The Academy of Ancient Music Chamber Orchestra pod vedením Christopha Hogwooda.

Dozněla hudba Georga Friedricha Händla, my se zaposlouchali do části jeho slavného díla Vodní hudby. Hrála nám hudba Svity F-dur pro lesní roh a smyčce, 11. část. A tu provozoval a krásně vyloudil na své nástroje každý z hráčů orchestru The Academy of Ancient Music Chamber Orchestra pod vedením Christopha Hogwooda. Je 9 hodin a 34 minut a my se zaposloucháme do árie Rdíře de Grie z druhého dějství opery Manon Žila Masneta. Zpívat bude Petr Nekoranec a doprovázet Česká filharmonie pod vedením Christopha Franklina.

Slyšeli jsme árii rytíře de Grie z druhého dějství opery Manon Žela Masneta. Zpíval nám Petr Nekoranec a doprovázela jej Česká filharmonie pod taktovkou Kristofa Franklina. Nyní nás se čeká instrumentální zážitek, neboť se zaposloucháme do hráčského umění Melvina Tana, a to z šesti bagatel Ludvíka van Beethovena. Uslyšíme čtvrtou z nich, Presto H-moll. Thank you.

Melvin Tan nám dohrál čtvrtou ze šesti bagatel Ludvíka van Beethovena. Zvuk téměř autentický. Nyní je 9 hodin a 43 minut a my máme možnost se po skladbě jednoho skladatele zaposlouchat do skladby, která nám přiblíží umění raného baroka. Neboť se zaposloucháme do díla na slova Tomáše Akvinského od sicilského raně barokního skladatele Maria Capuana. Ten sloužil v katedrále Noto poblíž Syrakus. Zemřel v druhé polovině 17. století a právě předtím působil a komponoval i duchovní skladby. Jednou z nich je Ecce Panis, hle chléb andělský. A my se zaposloucháme do toho, jak takovou skladbu zpracovala muzikantika Praha pod vedením Pavla Klikara se soli Ireny Troupové a Zdeňka Kazdy.

0: Hudba v miléniu, slavná auditoria, z archivu osobností i hudba podle kalendáře jsou k poslechu také jako podcast.
1: Pravidelné pořady Rádia Klasik Praha bez hudebních ukázek najdete na službách Spotify a podcasty.cz.
2: Někdy přijde chvíle, kdy si řeknete, chci větší svobodu, chci vlastní tempo. Možná je čas začít něco nového. Staňte se realitním makléřem u Century 21. Nebo si rovnou založte vlastní kancelář a podnikejte s podporou silné značky. Buďte součástí nejrychleji rostoucí realitní sítě na trhu. Century 21. Úspěch v realitách má své jméno. Více informací na www.century21.cz.
3: Zažijte krásu lidského hlasu. Pořiďte sobě nebo svým blízkým abonentní vstupenku na 92. sezónu Pražského filharmonického sboru na pražskyfilharmonickysbor.cz. Generálním partnerem nejstaršího českého profesionálního sboru je skupina ČES.
4: Dobrý den, jmenuji se Roman Kaděra a rád bych vás pozval do autosalonu Seat Auto Jarov.
5: Jsme jediný oficiální prodejce vozu Seat v Praze. U nás najdete největší skladovou zásobu a nejlevnější splátky operativního leasingu. Nenakupujte přes zprostředkovatele. U nás koupíte napřímo a výhodně. Auto Jarov, váš nejlepší výběr pro koupi vozu v Praze. Navštivte nás ještě dnes. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: Kontejnery Siegel, dobrý den.
7: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
6: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
7: A jak to děláte?
6: Jednoduše, jsme Siegel.
8: www.siegel.cz.
9: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, trička, bilabil, cz.
10: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
11: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
12: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
13: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
2: Tohle je Klasik Praha.

Dozněla divoká hudba Dmitrije Šostakoviče. My se zaposlouchali do třetí věty symfonie číslo 6 H moll. Hrála ji Filharmonie Oslo pod vedením Klause Mäkelého. Za chvíli bude 10 hodin, ale než se tak stane, je tu ještě anglický anthem Thomase Tollise If You Love Me.

0: Dozněla ukázka z díla Tomase Tolise. My se zaposlouchali do Anthemu v podání The Tolis Colors, If You Love Me. Je 10 hodin, posloucháte dopolední vysílání Rádia Klasik Praha a za chvíli také další melodie naší nabídky. Tentokrát to bude třetí věta koncertu pro klavír a orchestr číslo 2 C mol Sergeje Rachmaninova. Solo nám bude hrát Katia Bunatišvili a doprovázet Česká filharmonie pod vedením Páva Jervyho.
1: Ladíte Klasik Praha.

Katia Bunatišvili a Česká filharmonie, vedená Pávem Jarvým, dohrála a obě dámy, tedy Česká filharmonie i Katia Bunatišvili, dohrály třetí část koncertu pro klavír a orchestr číslo 2 C-moll Sergeje Rachmaninova. Je 10 hodin 11 minut v dopoledním vysílání Rádia Klasik Praha. Nyní přivítáme pomyslně Josefa Suka. Uslyšíme jeho solo, ale také to, jak vedl Sukův komorní orchestr ve slavnostním menuetu Luigi Boccheriniho.

0: Slyšeli jsme slavnostní menuet Luigi Boccheriniho. Hrál nám Josef Suk a také řídil Sukův komorní orchestr, který jej doprovázel. Čtvrt na jedenáct a pro nás dnes také novinka týdne.
1: Novinka týdne.
2: Nejnovější nahrávky z klasiky na Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
0: Rubrika Novinka týdne představuje tentokrát novou nahrávku dirigentky a sopranistky Barbry Hannigan, která byla letos rezidenční umělkyní festivalu Pražské jaro a návštěvníci jejich koncertů nepochybně mají její mimořádné výkony stále ještě v živé paměti. Tato kanadská umělkyně často spolupracuje s jeteborskými symfoniky, předním švédským orchestrem, s nimiž natočila nové album věnované americké hudbě. Vyšlo 22. května u vydavatelství Alpha Classics a jmenuje se An American Dream, tedy americký sen, příznačně s otazníkem. Najdeme na něm například skladby George Gershwina, svitu z opery Porky a Bess, Aarona Coplanda, takzvanou taneční symfonii, nebo Richarda Rodgerse, jehož valčíková skladba The Carousel Waltz inspirovala obal celého alba, na němž se skví poněkud otlučený a do zlověstného nazelenalého světla zahalený kolotoč. Ve světové premiéře je zde též natočena svita At the Fair, na pouti, kterou z melodií různých amerických autorů společně sestavili a upravili Barbara Hannigan a jazzový a muzikálový hudebník Bill Elliott. Vyrůstala jsem v úžasu z Ameriky, ale dnes už jsou mé pocity spíše nostalgické. Tímto repertoárem jsem chtěla vyjádřit obdiv ke skladatelům, kteří si díky své kreativitě a houževnatosti dokázali vytvořit doopravdy vlastní hudební jazyk. To vysvětluje k albu sama dirigentka. Jako hudební ukázku si poslechneme třetí větu z Copelandovy taneční symfonie. Jeteborské symfoniky diriguje Barbara Hannigan.

0: Klasik Praha.
1: Můj další host se právě vrátil z Jižní Ameriky, kde byla na turné s pražskými komorními solisty. Se svým ženským souborem Trebbiano ráda objevuje ženské autorky a svou tvorbou podporuje organizaci Debra, která pomáhá pacientům s nemocí motýlých křídel. Ve studiu si se mnou povídala houslistka Martina Bačová. V sobotní premiéře se na vás těší Mirka Časarová.
2: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?
3: Zvažujete prodej hodnotných uměleckých děl, šperků či luxusních hodinek? Využijte zkušeností a mezinárodního zázemí vídeňského aukčního domu Doroteum. Více informací na www.doroteum.com.
4: Někdy přijde chvíle, kdy si řeknete, chci větší svobodu, chci vlastní tempo. Možná je čas začít něco nového. Staňte se realitním makléřem u Century 21. Nebo si rovnou založte vlastní kancelář a podnikejte s podporou silné značky. Buďte součástí nejrychleji rostoucí realitní sítě na trhu. Century 21. Úspěch v realitách má své jméno. Více informací na www.century21.cz.
5: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
6: 买一件漂亮的T恤，条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
7: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
8: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty, barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze, v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku. Tady se neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě.
9: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
10: Ekokom.
11: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si.
12: V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
13: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
14: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Slyšeli jsme Gloria, první část tohoto díla Jana Křtitele Vaňhala. Hrála nám muzika Florea pod vedením Marka Štrincla a zpívalo Collegium Floreum. Teď už je 10:30 a nás osloví tvorba Camille Saint-Saense. Zaposloucháme se do introdukce a Ronda Capricciosa. Bude to část tohoto díla, kterou nám zahraje Anne-Sophie Mutter a Lambert Orkis.

Anne-Sophie Mutter opět předvedla, jakou výtečnou houslistkou je. Za doprovodu Lamberta Orchise zahrála introdukci a Rondo Capriccioso Camille Saint-Saëns. Dohráli tito dva vynikající umělci 5 minut před 11:45 a my se nyní zaposloucháme do pěkného zpěvu. Ten krásně bude vyluzovat Raquel Andueza, španělská pěvkyně, která za doprovodu souboru L'Arpeggiata pod vedením Kristiny Pluhar zpívá árii z opery Dido a Aeneas Henryho Purcella, ovšem v trochu modernější podobě.

Zaposlouchali jsme se do současné podoby, tak jak by možná dnes tvořil i Henry Purcell. Barokní umělec. My jsme slyšeli improvizaci na hudbu tohoto skvělého skladatele a byla to árie z opery Dido a Aeneas When I Am Laid in Earth. Zpívala nám Raquel Andueza a doprovázel soubor L'Arpeggiata pod vedením Kristiny Pluhar. Trochu ta nálada také předznamenává to, jak se asi bude cítit člověk v létě. Tak pomalu a tak možná blaze, protože je opravdu dost teplo a není třeba se ničím zahřívat, naopak spíše chladit a doporučujeme být spíše ve stínu a dodržovat pitný režim. Teď je v Praze už kolem 33 stupňů a možná teplota ještě bude stoupat. Uvidíme. Co určitě pokračuje dál, tak to je náš program dopoledního vysílání. Nyní minutu po 10:45. Je to jeden ze slavnostních vojenských pochodů Edvarda Elgara. Uslyšíme pochod číslo 4 G dur v podání Symfonického orchestru Slovenského rozhlasu v Bratislavě pod vedením Adriana Lípra.

0: Věděli jste, že Rádio Klasik Praha můžete poslouchat i prostřednictvím mobilní aplikace?
1: Je ke stažení zdarma. Více informací na klasikpraha.cz/aplikace.
2: Zveme vás v sobotu 29. srpna na hvězdně obsazenou prodanou nevěstu pod širým nebem na zámku Liteň. Kateřina Kněžíková, Adam Plachetka, Daniel Matoušek, orchestr a sbor Národního divadla. Neopakovatelný zážitek blízko Karlštejna. Vstupenky v síti Ticketportal. Více na zámekliteň.cz.
3: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
4: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
5: Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a spinkat.
6: Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic tě neudělal!
5: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
7: Potisk dárky, Belavil, CZ.
8: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
7: Slyším Datart nákupy?
8: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
7: To je mazec.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte

Slyšeli jsme hudbu 20. století od Francise Poulenca. Byla to třetí část sonáty pro flétnu a klavír. Hrál Roman Novotný a Pavel Kašpar. Nyní se zaposloucháme do tvorby Johanna Ludwiga Bacha. Bude to ukázka z jeho kantáty Denn du wirst meine Seele nicht in der Höhlen lassen. Johann Ludwig Bach byl vzdáleným bratrancem Johanna Sebastiana Bacha a působil jako kapelník v Meiningenu. Jeho hudbu nám teď zahraje kapela Solercia pod vedením Johanna Zollera.

0: To byla hudba Johanna Ludwiga Bacha. Slyšeli jsme ukázku z jeho rozsáhlé kantáty. 11 hodin a 1 minuta. Čas pro další pěknou skladbu dopoledního vysílání. Tu nám zahraje Nemanja Radulovič a bude to druhá část koncertu pro housle a orchestr de Dur Ludwiga van Beethovena. Doprovázet bude soubor Double Sons.
1: Tohle je Klasik Praha.

Slyšeli jsme vynikajícího Nemanju Raduloviče, který nám zahrál solo ve druhé části koncertu pro housle a orchestr D-dur Ludvíka van Beethovena. Hrál za doprovodu pětičlenného komorního ansámblu Double Sons. 11 hodin, 12 minut a před námi je výlet téměř do Španělska, neboť se zaposloucháme do hudby Maurice Ravela, což je francouzský autor, ale určitě víte, že kořeny alespoň z jedné strany rodičů měl španělské. A právě španělská rapsodie patří k tomu repertoáru, který jaksi rezonuje jeho španělskou duší, nebo částí jeho španělské duše. Čtvrtou část Ferii nám zahraje bostonský symfonický orchestr pod vedením Seiichi Ozawy.

Dozněla čtvrtá část španělské rapsodie Morise Ravela. Hrál Bostonský symfonický orchestr a ten vedl Seiichi Ozawa. Je 11 hodin a 18 minut a nás zajímá teď trochu hudba filmová, neboť uslyšíme alespoň krátký úryvek z tvorby Johna Barryho. Známý autor mnoha pěkných melodií, které doprovází známé snímky, mimo jiné i o agentu 007. My se ovšem teď zaposloucháme do hudby z filmu Tanec s vlky a bude to hudební téma, které provázelo postavu Johna Danvera a hrát bude Hollywood Bowl Orchestra pod vedením Johna Mosryho.

0: Klasik Praha.
1: Od 16. července do 5. srpna bude letos probíhat 27. ročník festivalu Letní slavnosti staré hudby. Tentokrát na téma mýty a legendy. Nabídne neokoukané interprety, neoposlouchané historické nástroje a programy připravené festivalu přímo na míru. Detailně o nich pohovoří ředitelka festivalu Josefína Matyášová v pořadu Hudba v miléniu s premiérou v úterý 23. června od 19. hodin.
0: Hudba v miléniu.
2: O klasice v 21. století.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
6: Řešení je úvěr od Acema.
5: Ale já potřebuju půjčit hodně.
6: Řešení je Acema.
5: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
6: Řešení je Acema.
5: A co když potřebuju 20 milionů?
6: Řešení je Acema.
5: A 30?
6: Acema.
5: A 40?
6: Acema.
5: A 50?
6: Acema. Jde to i bez banky.
7: Dobrý den, jmenuji se Roman Kaděra a rád bych vás pozval do autosalonu Seat Auto Jarov.
8: Jsme jediný oficiální prodejce vozu Seat v Praze. U nás najdete největší skladovou zásobu a nejlevnější splátky operativního leasingu. Nenakupujte přes zprostředkovatele. U nás koupíte napřímo a výhodně. Auto Jarov, váš nejlepší výběr pro koupi vozu v Praze. Navštivte nás ještě dnes. Více na autojarov.cz.
7: Těšíme se na vás.
9: Závratné mega slevy!
10: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mebelix. Buďte in.
11: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
2: Jsme Klasik Praha.

Dozněl Valčík sobotní noci z baletu Rodeo Aarona Copelanda. Hrál Baltimorský symfonický orchestr, který vedl David Zinman, a my už máme 11:30, ovšem stále ještě pátek. Ta skladba sice zněla tak pěkně a jmenovala se Valčík sobotní noci, ale možná, pokud byste si ji chtěli připomenout, pak určitě máte-li nějakou aplikaci hudební, můžete si ji pustit zítra v noci. To bude sobota. Teď je ještě pátek, 11:30 a přichází na řadu hudba Jana Václava Antonína Stamice. V dnešním ranním vysílání jsme si o něm vyprávěli, neboť právě na dnešek připadá den jeho narození, tedy 19. červen. Narodil se v roce 1717. Teď uslyšíte v podání Pardubického komorního orchestru pod vedením Marka Štrincla jeho symfonii Pastorále. Bude to první část.

To byla hudba velikána klasicistní hudby Jana Václava Antonína Stamice. Slyšeli jsme první větu Symfonie pastorále číslo 2. Hrál pardubický komorní orchestr pod taktovkou Marka Štrincla. Dohrál 4:15 a my se teď zaposloucháme do sóla Maria Hesbyho. Bude to sólo v koncertu pro trombon a dechový orchestr Nikolaje Rimského-Korsakova. Koncert pochází z roku 1870 a je v takzvané krátké italské formě. Korsakov byl povoláním inspektorem ruských námořních vojenských orchestrů a odtud pramení i jeho zájem o dechové nástroje. My teď uslyšíme nejenom Maria Hesbyho, ale také královský orchestr norské námořní pěchoty pod vedením Leifa Arne Tangena Pedersena.

Zněl nám v uších koncert pro trombón a dechový orchestr Nikolaje Rimského-Korsakova. Hrál jej Marius Hesby a doprovázel Královský orchestr norské námořní pěchoty pod vedením Leifa Arne Tangena Pedersena. Je 11:45 a nás osloví teď tvorba Johanna Wilhelma Hertla. Zaposloucháme se do druhé části koncertu Es-dur pro trubku a orchestr.

0: Klasik Praha.
1: V příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna připomeneme největší letní blockbustery moderní kinematografie. Zazní tak ukázky například z Čelistí nebo Star Wars epizody 4 Nové naděje. Nalaďte si rádio Klasik Praha.
0: Hudba stříbrného plátna.
2: Nejlepší filmové melodie.
3: Sponzorem pořadu je galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek. Výstavy, aukce, nákup a prodej výtvarného umění, starožitností a designu. www.arthousehejtmánek.cz.
4: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanica s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar Výčepní, pivo z národního pivovaru za 9,90. Až do 23. června. Kaufland.
5: Kontejnery Siegel, dobrý den.
6: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
5: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
6: A jak to děláte?
5: Jednoduše, jsme Siegel.
7: www.siegel.cz.
8: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
12: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
13: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
12: Čerstvé jako z Kauflandu.
0: Klasik Praha. Největší hity za 500 let.

Slyšeli jsme čtvrtou část smyčcového kvartetu číslo 12 F. Dur Antonína Dvořáka. Takzvaný americký kvartet nám připomněl soubor Pavel Haas kvartet ve složení Veronika Jarůšková, Eva Karová, Pavel Nikl a Petr Jarůšek. Byla to poslední skladba dnešního dopoledního vysílání Rádia Klasik Praha, ale už na vás čekají další z odpoledního bloku a to je jasný signál, že právě za pár vteřin bude už 12 hodin, tedy pravé poledne. Filip Sichra, který se s vámi právě teď loučí,

0: Vám přeje pěkný pátek i celý víkend a předává dnešní vysílání do rukou Ivana Dlaska. Ten vás bude provázet dnešním odpoledním vysíláním. Tak ještě jednou pěkný pátek.
1: Klasik Praha. Vše o klasické hudbě.

Už je krátce po 12. hodině a na rádiu Klasik Praha došlo k výměně moderátorů. Je s vámi teď Ivan Dlask, já vám přeji krásné odpoledne a zvu vás k odpolednímu i podvečernímu programu našeho rádia. A doporučuji, abyste ho strávili někde v chládku, protože teď je v Praze momentálně mezi 31 a 32 stupni, může to ještě kapku narůst. Na slunci je samozřejmě ještě víc a meteorologové vydali výstrahu na vysoké teploty v České republice a to i samozřejmě včetně Prahy. Ale my se můžeme společně samozřejmě věnovat programu Rádia Klasik Praha třeba v této hodině. Za chviličku přijde zaspívat Cheryl Milnes operu La Traviata Giuseppe Verdiho. Uslyšíme hudbu Karla Filipa, Emanuela Bacha či Wolfganga Amadea Mozarta. Od tohoto bude koncert pro klavír a orchestr číslo 20 D moll a samozřejmě i další skladby. Tak krásné odpoledne.

Byl to teď Cheryl Milnes, který zaspíval arii z opery La Traviata Giuseppe Verdiho za doprovodu orchestru Bavorské státní opery a řídil Carlos Kleiber. Česká filharmonie se chystá zakončit svou sezónu první českého orchestru, pražskou tedy sezónu prvního českého orchestru, završí open air koncert pod taktovkou francouzského dirigenta Alena Antilogli. No a po roce se tak vrací tento dirigent k České filharmonii. Na programu bude také dílo, ve kterém vystoupí pianista Marek Kozák, vystoupí tedy loňský laureát ceny Jiřího Bělohlávka v klavírním koncertu F-dur amerického skladatele George Gershwina. Jeho hudbu jsme už teď taky poslouchali na našem rádiu. Pak tam zazní díla Alfreda Newmana, Richa Wolfganga Korngolda a dalších autorů. V přímém přenosu program vysílá taky Česká televize na ČT Art. Večerem provede Marek Eben a celé se to koná ve středu 24. června od 20:15. Ten koncert, vstup na tento koncert je zdarma. A jinak teplota v tom dni, alespoň podle předpovědi meteorologů, má být přes den zase přes 30 stupňů. Takže by to mělo České filharmonii pak už večer vyjít.

The English Concert řídil Trevor Pinnock v první větě Allegro di molto, symfonie číslo 3 B-dur Karla Filipa Emanuela Bacha. No a v našem programu nebude ani dnes chybět filmová hudba, která je právě teď zastoupena hudbou z filmu Pro pár dolarů navíc z roku 1965. Tu hudbu napsal Ennio Morricone.

0: Klasik Praha.
1: Za svůj život napsala a naspívala americká jazzová zpěvačka Ella Fitzgerald stovky písní. Po více než půl století patřila mezi nejpopulárnější jazzové zpěvačky ve Spojených státech. Během svého života obdržela 13 cen Grammy a vydala více než 40 alb. Zemřela před 30 let, 15. června 1996. Více včetně ukázek v premiéře tento pátek od 19 hodin. Na Klasik Praha se na vás těší Martina Klausová.
2: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Potisk, potisk, trička, potisk, trička, bylabil, CZ.
8: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet, vaše outletová destinace.

Ještě jednou jsme se v této hodině zastavili u operního díla, i když tentokrát to byla scénická hudba z opery Le Villi Giacoma Pucciniho. Symfonický orchestr berlínského rozhlasu řídil Ricardo Chailly. Klavírní koncert číslo 20 D moll napsal Wolfgang Amadeus Mozart v roce 1785. Sám si zahrál premiéru v roce 1785 v koncertním sále ve Vídni 11. února tohoto roku. A my si teď poslechneme romanci tohoto díla s Janem Bartošem a Českou filharmonií.

Jan Bartoš byl u klavíru a Českou filharmonii řídil Jiří Bělohlávek. Zahráli jsme romanci koncertu pro klavír a orchestr číslo 20 D. Moll Wolfganga Amadea Mozarta, tedy poklidnou skladbu, a teď to trošku zrychlíme, to naše vysílání, neboť bude následovat rituální ohňový tanec, což je část baletu Manuela de Falli. Čarodějná láska, a nám tuto skladbu zahraje Boston Pops Orchestra, řídí Arthur Fiedler.

0: Klavírista Earl Wild zahrál známé dílo Sergeje Rachmaninova, jeho vokalízu z opusu 4, číslo 14.
1: Hudba v miléniu, slavná auditoria, z archivu osobností i hudba podle kalendáře jsou k poslechu také jako podcast.
2: Pravidelné pořady Rádia Klasik Praha bez hudebních ukázek najdete na službách Spotify a podcasty.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Drby s

0: Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovu je opravdu moje, šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl, třiďte odpad.
1: Ekokom. Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
2: Ladíte Klasik Praha.

Benjamin Britten napsal 4 morské mezihry do opery Peter Grimes a my jsme si poslechli bouři. Bouřky hrozí, ale ne dneska, ale v dalších dnech a mají být prý podle meteorologů poměrně silné.

0: Královskou Liverpoolskou filharmonii řídil Charles Groves a my jsme poslouchali od Jeana Sibelia jeho hudební skladbu pojednávající o driádách. O, a teď už je krátce. Po 13. hodině je pátek 19. června.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Pokud jde o nadcházející říjnové volby do pražského zastupitelstva, nejvíce záporných hodnocení dostávají Ondřej Prokop a Milan Urban, tedy kandidáti na primátora za ANO a SPD. Ukázal to exkluzivní průzkum agentury NMS. Z něj také vyšlo, že nejvíce Pražanů zvažuje volbu hnutí STAN. Voliči však mohou o volbě uvažovat a nakonec dát hlas někomu jinému. Takový scénář podle odborníků hrozí právě Starostům a nezávislým. Kuba se odhodala k největším tržním reformám za dlouhé desítky let. Tamní parlament ve čtvrtek schválil téměř 200 opatření, která mají snížit roli státu v ekonomice a přilákat do země zahraniční investory. Karibský ostrov, ovládaný komunistickým režimem, přitom už roky čelí hluboké ekonomické krizi. Tu letos prohloubila ropná blokáda ze strany USA, které také začaly otevřeně mluvit o možném převzetí Kuby. Podle reform již zahraniční investoři nebudou muset vytvářet společné podniky se státem. Budou povoleny velké soukromé podniky a kubánští i zahraniční investoři budou moci získávat podíly ve státních společnostech. Letošní sté narozeniny slaví Hurvínek ve velkém stylu. V domovské Plzni se teď dočkal velké jubilejní výstavy, která bude v Západočeském muzeu až do dubna příštího roku. Starší loutky z Pejbla a jeho nezdárného synka než ty, které jsou tady, v Česku nikde neuvidíte. Výstava má tři části, z Pejblu v byt, hernu a klasicky pojatou muzejní expozici. A ještě počasí na dnešní odpoledne bude jasno, během dne přechodně polojasno a nejvyšší teploty v Praze dosáhnou 32 až 34 stupňů Celsia.
1: Jsme Klasik Praha.

Přesně ze soundtracku k filmu Il Bohemo režiséra Petra Václava byla tato ukázka Arie Gemo in un punto e fremo z opery L'Olimpiade Josefa Myslivečka. Hrálo kolegium 1704 pod vedením Václava Luxe a zpíval kontratenorista Filip Žarusky. Samozřejmě v originále tuhletu árii zpíval Kastrát. No a my jsme se tak dostali do další hodiny našeho vysílání. Uslyšíme jednu z transcendentálních etid Ference Lista. Skladbu, kterou jste možná ještě neslyšeli, je od Johna Blowa a bude to epilog ze sbírky vokálních skladeb tohoto autora. A nebude chybět ani dílo vítězky Kaprálové, jak se jí říkalo, koncert pro klavír a orchestr D moll. No a teď vám nabídnu významné dílo Felixe Mendelssohna Bartholdyho, i když které jeho dílo není významné, když je navíc psal v tak útlém věku. Bude to andante koncertu pro housle a orchestr E moll právě tohoto skladatele. Ať se vám hezky poslouchá.

Bravurní výkon Anne-Sophie Mutter a berlínských filharmoniků, které řídil Herbert von Karajan, jsme mohli obdivovat v části druhé andante koncertu pro housle a orchestr e-moll Felixe Mendelssohna Bartholdyho. Teď bude na jevišti jen jeden jediný účinkující na tom pomyslném jevišti našeho rádia, a to bude klavírista Daniil Trifonov, který zahraje část Fefolé z 12 transcendentálních etýd Ference Lista.

0: Klasik Praha.
1: Můj další host přijede do našeho studia z Plzně, kde tráví většinu svého rodinného i uměleckého života. Moderátora a herce Petra Jančaříka se zeptám na jeho začátky i divadelní role, i na to, proč má rád komedie a smích. Přesto zarecituje i jeden ze Shakespeareových sonetů překladu Martina Hilského. Poslouchejte v premiéře ve čtvrtek v 19 hodin. Těší se Ivan Dlask.
0: Z archivu osobností.
2: Co poslouchají slavní.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
4: Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky. Bilabil, CZ.
5: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
6: Slyším, Datart nákupy?
5: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte je k pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
6: To je mazec.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
8: A teď pozor! Extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na Nissan.cz.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na více než 1,5 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
12: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
13: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
12: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Tohle je Klasik Praha.

Jeden z uherských tanců Johannesa Brahmse, tentokrát číslo 5 G mol, zahrál londýnský symfonický orchestr, který řídil Neeme Järvi. A já jsem vám slíbil skladbu, kterou jste možná ještě neslyšeli a kterou napsal Joe Blow. Joe Blow byl anglický barokní skladatel a varhoník, na dvaře Stuartovců učil Henryho Persla, působil ve Westminsterském opatství a královské kapli v Londýně a tak dále a tak dále. A píseň, která se jmenuje Zpívejte muzi, pochází ze sbírky vokálních skladeb pro různá obsazení Amphion Anglicus z roku 1700. Skladbu přednese soubor Ensemble Correspondance a řídí Sébastien Dosset.

0: Poslouchám s vámi tu nejlepší klasickou hudbu už víc než 25 let.
1: Ivan Dlask na Klasik Praha.

Skladbu Estrelita, tedy hvězdička Manuela M. Ponce, tu znáte určitě v různých úpravách pro různé nástroje. Tady hráli na housle Ray Chen a na klavír Julien Quentin. Co se týče klavíristů, tak už jsem hovořil o Marku Kozákovi, který bude hrát na koncertu, kterým se uzavírá sezóna České filharmonie. Je to koncert open air. Koná se 24. června od 20 hodin a 15 minut. Vy si můžete víc informací přečíst na našich webových stránkách, ale bude to právě teď Marek Kozák, který zahraje v koncertu pro klavír a orchestr D-moll v první části tohoto díla Vítězslavy Kaprálové.

0: Teď jsme poslouchali část absolventské práce tehdy 20leté Vítězslavy Kaprálové, totiž Allegro jejího koncertu pro klavír a orchestr D-moll. Symfonický orchestr Českého rozhlasu řídil Robert Jindra a na klavír hrál Marek Kozák.
1: Klasik Praha.
0: Můj další host přijede do našeho studia z Plzně, kde tráví většinu svého rodinného i uměleckého života. Moderátora a herce Petra Jančaříka se zeptám na jeho začátky i divadelní role, i na to, proč má rád komedie a smích. Přesto zarecituje i jeden ze Shakespeareových sonetů překladu Martina Hilského. Poslouchejte v premiéře ve čtvrtek v 19 hodin. Těší se Ivan Lask.
1: Z archivu osobností.
2: Co poslouchají slavní.
3: Zažijte krásu lidského hlasu. Pořiďte sobě nebo svým blízkým abonentní vstupenku na 92. sezónu Pražského filharmonického sboru. Na pražskyfilharmonickysbor.cz. Generálním partnerem nejstaršího českého profesionálního sboru je skupina ČES.
4: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
5: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
6: Třikrát zelená smažák!
7: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
8: Kontejnery Siegel, dobrý den.
9: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
8: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
9: A jak to děláte?
8: Jednoduše, jsme Siegel.
10: www.siegel.cz.
11: Dobrý den, jmenuji se Roman Kaděra a rád bych vás pozval do autosalonu Seat Auto Jarov.
12: Jsme jediný oficiální prodejce vozu Seat v Praze. U nás najdete největší skladovou zásobu a nejlevnější splátky operativního leasingu. Nenakupujte přes zprostředkovatele, u nás koupíte napřímo a výhodně. Auto Jarov, váš nejlepší výběr pro koupy vozu v Praze. Navštivte nás ještě dnes. Více na autojarov.cz.
11: Těšíme se na vás.
13: Pozor, velká slevová akce vtedy.
14: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy jíří nápady.
2: Jsme Klasik Praha.

Soprán Lené Fleming se rozezněl spolu s Londýnským filharmonickým orchestrem a London Voices v této árii z opery Norma Vincenza Belliniho. Tak tato ukázka teď pomalu dozněla a před námi je už jenom poslední skladba této hodiny, a to Allegro Assai koncert pro housle a smyčce číslo 1 a mol Johanna Sebastiana Bacha.

0: Giuliano Carmignola hrál na housle a s ním koncerto Köln. Třetí větu Allegro assai koncertu pro housle a smyčce číslo 1 a mol Johanna Sebastiana Bacha. A teď už je 1,5 minutky po 14. hodině pátek 19. června.
1: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Ze svity pro smyčce Leoše Janáčka jsme teď vybrali adagio tohoto díla. Kamaráta Bohemika Prague řídil Gudny Emilsson. Snad můžu dodat, že to je Janáčkovo rané dílo, které napsal ještě jako student. No a co uslyšíme vůbec v této hodině v našem vysílání? Samozřejmě můžete náš program sledovat taky na našich webových stránkách, tam vždycky uvidíte jméno autora a název skladby, za chvíličku se tam objeví předehra k opeře Mistři pěvci norimberští Richarda Wagnera, ta začne za chviličku, a pak i další skladby, včetně romance Geralda Finziho či Te Deum Františka Xavera Richtera. Hezký den.

Mistři pěvci norimberští. To byla předěra k této opeře Richarda Wagnera. S polskou státní filharmonií v Katovicích řídil Johannes Wildner. My si teď poslechneme hudbu nikoli filmovou, ale hudbu k počítačové hře. Je od Toda Mastna, který napsal hudbu k počítačové hře Age of Empires a předtím se podílel jako zvukový editor třeba i na Spider-Manovi a nebo na některých filmech Star Wars. Tak tady je ukázka jeho hudby k počítačové hře.

0: Klasik Praha.
1: V benátském paláci Vendramin Kalergi strávil poslední měsíce svého života a 13. února 1883 zde zemřel Richard Wagner. Dnes v tomto paláci slavného skladatele připomíná malé, ale významné muzeum. Jaké artefakty ukrývá? Prozradíme v dalším dílu pořadu s pondělní premiéru od 19 hodin.
0: Slavná auditoria.
2: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních.
3: Zveme vás v sobotu 29. srpna na hvězdně obsazenou prodanou nevěstu pod širým nebem na zámku Liteň. Kateřina Kněžíková, Adam Plachetka, Daniel Matoušek, orchestr a sbor Národního divadla. Neopakovatelný zážitek blízko Karlštejna. Vstupenky v síti Ticketportal. Více na zámekliteň.cz.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Dobrý den, jmenuji se Roman Kaděra a rád bych vás pozval do autosalonu Seat Auto Jarov.
6: Jsme jediný oficiální prodejce vozu Seat v Praze. U nás najdete největší skladovou zásobu a nejlevnější splátky operativního leasingu. Nenakupujte přes zprostředkovatele. U nás koupíte napřímo a výhodně. Auto Jarov, váš nejlepší výběr pro koupi vozu v Praze. Navštivte nás ještě dnes. Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Hej vy. Ano, vy. Na belabel.cz si můžete potisknout trička pro jakoukoliv příležitost. Ať už plánujete výlet, tábor, rodinnou oslavu nebo legendární teambuilding, u nás to zvládneme kvalitně a bleskově. Už od jednoho kusu. A nezapomeňte, čím víc triček, tím větší sleva. Belabel.cz. Dárky s vlastním potiskem.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90 a kapsičky pro kočky Felix 44 kusů s apkou za 269 korun. Albert, dle srovnání k 10.6.
0: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech. Klasik Praha.

Skončila hudba Antonína Dvořáka z Kerco jeho novosvětské symfonie číslo 9 e-moll a hrála Česká filharmonie, kterou řídil Jiří Bělohlávek. Od září se v Praze koná taky Dvořákův festival Dvořákova Praha 2026. Je to už 19. ročník festivalu. Koná se od 5. do 23. září a letos čeká posluchače festivalový program plný výjimečných uměleckých osobností a nezapomenutelných hudebních večerů. Můžete se samozřejmě podívat na stránky festivalu. Já teď doporučím jeden koncert, a to koncert ke stému výročí vzniku Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Tento orchestr zahraje od Claude Debussyho Faunovo odpoledne, od Jana Kučery, známého dirigenta, ale taky skladatele, dvojkoncert pro housle, violončelo. To bude světová premiéra díla. Od Ervína Schulhoffa symfonie číslo 1 a od Morise Ravela slavné bolero, kterým vyvrcholí ten koncert, ve kterém kromě symfonického orchestru Českého rozhlasu bude vystupovat houslista Daniel Matejča a na violončelo Sakura Toba a kromě toho dirigent Elias Grandi. Takže Jan Kučera se nebude dirigovat svoje vlastní dílo, ale to samozřejmě vůbec nevadí, a tak se můžete třeba právě na tento koncert jít podívat, už si ho teď naplánovat na 15. září do svého diáře, no a hlavně si zakoupit vstupenky, protože jak je známo, vstupenky na Dvořákovu Prahu rychle mizí. A já vám teď nabídnu další hudbu na rádiu Klasik Praha, romanci Geralda Finzio, kterou zahraje London Concertante Chamber Ensemble.

Náš program pokračoval hudbou Františka Xavera Richtera a ukázkou z jeho Te Deum. Zpíval Piotr Olech a hrál Czech Ensemble Barok Orchestra, řídil Roman Válek. No a teď už nabízím další skladbu, která je ze svity Otello. Napsal ji afrobritský skladatel Samuel Coleridge Taylor a zahraje soubor Čineke, který řídí Fozzie Heimer.

0: Zvažujete prodej hodnotných uměleckých děl, šperků či luxusních hodinek? Využijte zkušeností a mezinárodního zázemí vídeňského aukčního domu Doroteum. Více informací na www.doroteum.com.
1: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanica s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar Výčepní, pivo z národního pivovaru za 9,90. Až do 23. června. Kaufland.
2: 买一件漂亮的T恤，条纹多多， 品质保证， 只需要您的几条个人信息和银行卡号。
3: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s**ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
4: Závratné megaslevy!
5: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mebelix. Buďte in.
6: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
8: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak zněla dohoda.
9: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Operu Lásku ke třem, Láska ke třem pomerančům napsal Sergej Prokofiev. Vám zahráli v trošku netradičním složení hráči, kteří pocházeli z Lettres du Diable, a s nimi hráli Nemanja Radulovič na housle a Laure Favrkán na klavír, tedy muž a žena v tomto případě. No a je tu poslední skladba této hodiny, což je Fantazie pro šlechtice, ukázka druhé části Spagnoleta a fanfáry Kavalérie před Nápolí od Joaquina Rodríga. Tak si to pojďme poslechnout v trošku zase pozměněné interpretaci.

0: Šlechtice v aranžmá pro tiple a orchestr. A co to je za hudební nástroj? Je to taková kolumbijská adaptace renesančního španělského nástroje vihula. A na tento nástroj hrál Juan Manuel Aracrueda. A s ním jeho Česká komorní filharmonie České Budějovice, kterou řídil Vojtěch Sporný. Teď už je po 15. hodině.
1: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Program v pátek po 15. jsme zahájili pochodem dánského prince, napsal Jeremiah Clarke, a zahráli slavný trumpetista Wynton Marsalis a anglický komorní orchestr, který řídil Anthony Newman. V této hodině vám taky představím novinku týdne, takže uslyšíte jednu z Brusu novou nahrávku, jinak ale zazní i osvědčené skladby, jako je Rigoletto Giuseppe Verdiho, árii zaspívá Rolando Villazón, a nebo koncert pro klavír a orchestr číslo 1 d-moll Johannesa Brahmse. A kromě toho je ještě připraven pro tuto hodinu rozhovor moje kolegyně, tedy Martiny Klausové, s Antonínem Schneidrem z Tanečního centra Praha. Tak máme toho hodně před sebou a začínáme teď, nebo pokračujeme, pavanou Gabriela Fauré.

0: Známé dílo Gabriela Fauré, tedy Pavanu, zaspíval Tanglewood Festival Covers a zahrál bostonský symfonický orchestr, který řídil Seiichi Ozawa.
1: Novinka týdne.
2: Nejnovější nahrávky z klasiky na Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
0: Rubrika Novinka týdne představuje tentokrát novou nahrávku dirigentky a sopranistky Barbry Hennigan, která byla letos rezidenční umělkyní festivalu Pražské jaro a návštěvníci jejich koncertů nepochybně mají její mimořádné výkony stále ještě v živé paměti. Tato kanadská umělkyně často spolupracuje s jeteborskými předním švédským orchestrem, s nímž natočila nové album, tedy s jeteborskými symfoniky, věnované americké hudbě. Vyšlo 22. května u vydavatelství Alpha Classics a jmenuje se An American Dream, a je tam otazník, tedy americký sen, příznačně s otazníkem. Najdeme na něm například skladby George Gershwina, svitu z opery Porgy a Bess, Aarona Copelanda, takzvanou taneční symfonii, nebo od Richarda Rodgersa, jeho švalčíková skladba The Carousel Waltz inspirovala obal celého alba, na něm se skví poněkud otlučený a do zlověsného nazelenalého světla zahalený kolotoč. Ve světové premiéře je zde též natočená svita At the Air, at the Fair, tedy na pouti, kterou z melodií různých amerických autorů společně sestavili a upravili Barbara Hennigan a jazzový a muzikálový hudebník Bill Elliott. Vyrůstala jsem v úžasu z Ameriky, ale dnes už jsou mé pocity spíše nostalgické. Tímto repertoárem jsem chtěla vyjádřit obdiv ke skladatelům, kteří si díky své kreativitě a houževnatosti dokázali vytvořit doopravdy vlastní hudební jazyk, vysvětluje dirigentka. Jako hudební ukázku si teď poslechneme třetí větu z Copelandovy taneční symfonie, takže jeteborské symfoniky diriguje Barbara Hennigan.

Skončila třetí věta z díla Arona Coplanda z jeho taneční symfonie. Jeteborské symfoniky řídila Barbara Hennigan a o více o této nahrávce můžete dozvědět samozřejmě i na našich webových stránkách. Teď je před námi filmová hudba, pak vás Nikola Bojčev, náš spolupracovník, pozve k poslechu dalšího pořadu. Hudba stříbrného plátna a předtím si poslechneme téma z filmu Jurský park Johna Williamsa a zahrají Sarah Andon na flétnu a Simone Pedroni na klavír.

0: Klasik Praha.
1: V příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna připomeneme největší letní blockbustery moderní kinematografie. Zazní tak ukázky například z Čelistí nebo Star Wars epizody 4 Nové naděje. Nalaďte si rádio Klasik Praha.
0: Hudba stříbrného plátna.
2: Nejlepší filmové melodie.
3: Sponzorem pořadu je galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek. Výstavy, aukce, nákup a prodej výtvarného umění, starožitností a designu. www.arthousehejtmánek.cz.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Potisk trička, byla CZ.
8: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
9: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
8: Čerstvé jako z Kauflandu.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
2: Máte naladěno rádio Klasik Praha.
13: Hello, this is Rolando Villazón and you are listening to Klasik Praha.

0: Interpret této árie ze třetího dějství opery Rigoletto Giuseppe Verdiova si pozdravil Rolanda Viazona, doprovodil orchestrem Mnichovského rozhlasu a řídil ho Marcello Viotti. Teď je tady ve studiu připravená kolegyně Martina Klausová, která si přivádí hosta.
1: Milí posluchači, blíží se konec koncertní divadelní sezony a tak je pochopitelné, že řada subjektů, které pracuje právě v režimu školního roku, chystá svá závěrečná taková výkladní okna, závěrečná představení a nejinak je tomu u Tanečního centra Praha konzervatoře. A já jsem moc ráda, že je se mnou teď dramaturg tohoto domu baletního, pan Antonín Schneider ve studiu stanice Klasik Praha. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Protože právě to se chystá i u vás, vaši žáci, studenti se chystají na závěrečné představení a i na takové velké baletní, řekněme, gala, které se bude odehrávat v těch nejbližších dnech. Tak začneme od toho závěrečného představení, to už je opravdu na spadnutí. To se bude konat 21. června a to je tedy přehlídka všech tanečních souborů, které vaše škola hostí a kterými disponuje?
2: No, bude to v divadle na Vinohradech a pravděpodobně poslední představení, které na Vinohradech můžeme odehrát, pak bude na 2 až 3 roky zavřené, takže se budeme smutně loučit s tou krásnou scénou a bude to skutečně přehlídka všech prací studentů konzervatoře. Máme 8 ročníků, ten 8. ročník už měl vlastní absolventské představení, ale ještě se uvolili, že chtějí s námi vystoupit na ten závěr. Bude to kolem 24 etýd, choreografických fragmentů, které přesně mapují vlastně vzdělávací koncepci. My máme vlastně kompletní scénické techniky, které by měli naši současní tanečníci ovládat, tedy samozřejmě začneme klasikou přes moderní techniky, současné taneční techniky. Máme jazz, což je docela výjimka na konzervatořích, od 1. do 8. ročníku, takže jazzové etídy, step, taky tradičně vlastně učíme step už od 3. ročníku, lidové tance a samozřejmě patřičné repertoáry, patřičné scénické praxe, které přísluší k těm jednotlivým tanečním technikám. Máme z čeho vybírat, protože zároveň máme v rukách kmenový repertoár toho mladšího souboru Baletu Praha Junior 2, to je 3. až 6. ročník a pak samozřejmě Baletu Praha Junior, to jsou ty junioři 7., 8. a absolventi, kteří během sezóny už mají za sebou kolem 100 představení, takže vlastně pro nás je takové vyvrcholení a takový kaleidoskop určený samozřejmě rodičům a i bývalým studentům, absolventům a veřejnosti, která se chce podrobně informovat a zažít s námi vlastně ten školní rok, tak jak probíhal. To je divadlo na Vinohradech v neděli. Dvoják.
1: Ano,
2: od 14
1: ano.
2: a od 18 hodin. Pak úplný závěr sezóny bude věnovaný Baletu Praha Junior. Právě jsme se vrátili ze Smetanovy Litomyšle, musím se vytáhnout před posluchače Radia Klasik.
1: Co jste tam jenom na okraji?
2: No, už je to byl tam Bizet, fragmenty z Carmen, Ravel, Bolero, Petr Hapka a Michal Horáček, 3 písně za sebou, proložený ještě Seifertem, Holanem a Hrubínem. Jsme se rozchoreografili.
1: Ano, to je báječný.
2: To též představení vlastně jako v Litomyšli bude 25., tedy ve čtvrtek června a poprvé jsme zvolili divadlo, nebo byli jsme pozváni do divadla Bez zábradlí Adrie, že jo, bývalá Laterna, kde už dávno sídlí tedy černý soubor manželů Hermánkových. Paní ředitelka s námi domluvila na další spolupráci i příští sezónu, právě protože nám odpadají v Praze divadla, že nová scéna je zavřená, už se rekonstruuje a teď odpadnou Vinohrady a hledáme prostě útočiště, kde by taneční divadlo i v tom komorním rozměru, který máme, tak se prostě skoro nikam nevejde a doufáme, že teda divadlo Bez zábradlí bude to útočiště, které bude vyhovovat našemu repertoáru i v příští sezóně, možná i dál.
1: Takže teď si to poprvé vyzkoušíte toho 25. června, jak vám to bude vyhovovat po té technické i těch ostatních stránkách. A vy už jste vlastně naznačil, že tam bude to, co jste předvedli ve Smetanově Litomyšli, že to bude tedy projekt s názvem Bolero, takže hudba Ravel, Bizet, Hapka, tak jak jste říkal?
2: Ano, bude to přesně to představení. My ho hrajeme už skoro celou sezónu, a takže Ravela budeme oslavovat i příští kalendářní rok a snažíme se připravit novou premiéru, ale to je tajný, to já vám řeknu až v září.
1: Tak to se budeme velice těšit. Tak jenom připomeňme, kdo jsou autory těch choreografií, které tam budou.
2: Ano, Pět nebeských sol, to je ten Bizet, Carmen je Lydia Voss, švédská choreografka, s kterou už stabilně spolupracujeme skoro 15 let. Druhé je Vlasta Schneiderová, emeritní ředitelka konzervatoře Taneční centrum Praha. Nastudovala právě koláž na Petra Habku a Michala Horáčka a ty tři básníky. Pak je Šimon Kubáň, dneska už náš renomovaný absolvent choreograf, teď je někde v Austrálii, zrovna jako choreograf pracuje na volné noze, ale nám věnuje několik děl. A poslední je náš vlastně rezidentní špičkový maďarský choreograf Attila Egerházy, který nastudoval právě, jmenuje se to Růž, teda, ale je to na kompletní hudbu Bollera.
1: Tak to bude určitě krásné vyvrcholení toho celoročního snažení a celoročních představení. Je to tedy 25. v Divadle bez zábradlí, tedy znovu zdůrazňujeme, a ty vstupenky jsou tedy na stránkách Divadla bez zábradlí nebo na vašich?
2: Vstupenky jsou go out a v divadelních předprodejích k dispozici. Doufám, že se všichni vejdou a že si to na konci sezóny užijeme.
1: Tak my samozřejmě držíme palce, ať vám tedy ty nové prostory budou vyhovovat. O tom si tedy příště řekneme víc, až budete mít tu zkušenost za sebou, a doufáme, že tam najdete nový azyl pro ty příští sezony a že se bude i nadále dařit Tanečnímu centru Praha a konzervatoři tak, jak doposud. Děkuji za návštěvu dramaturgovi Antonínu
2: Šnejdrovi. Přeju Rádiu Klasik krásné prázdniny.
1: Vám taky.
2: No vy nemáte, že jo?
1: My je nemáme, my vysíláme pořád, ale to nevadí. Určitě najdeme čas na nějakou regeneraci.
2: Naschledanou.
1: Naslyšenou.

0: Potlesk je jistě zasloužený. Daniel Barenboim hrál na klavír za doprovodu štátskapele Berlin, řídil Gustavo Dudamel. Rondo klavírního koncertu číslo 1 D mol Johannesa Brahmse.
1: Hudba v miléniu, slavná auditoria z archivu osobností i hudba podle kalendáře jsou k poslechu také jako podcast.
2: Pravidelné pořady Rádia Klasik Praha bez hudebních ukázek najdete na službách Spotify a podcasty.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a v Náchodě.
6: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
7: Ladíte Klasik Praha.

Presto assai dur pro lesní rok a smyčce od Wolfganga Amadea Mozarta zahrál Radek Baborák na lesní rok a jeho Baborák ensemble. Pokud se vám zdá dneska příliš vedro, tak bude ještě hůř, protože v noci by na některých místech Prahy mohla nastat tropická noc. Noční teploty budou od 21 do 19 stupňů. Zítra už se můžeme setkat se srážkami, zvlášť k večeru a odpoledne budou bouřky, ojedinělé i silné s přívalovým deštěm. A to především proto, že taky nejvyšší teploty zítra už dosáhnou 33 až 35 stupňů Celsia.

0: Tato hodina hudební už skončila koncertínem pro flétnu, violu a smyčcový orchestr Ernsta Blocha. Zahrála kapela Istropolitána, kterou řídil Kaspar Zender, ten hrál taky na flétnu, a Milan Radič na violu. Teď už je krátce po 16. hodině a my za chviličku budeme společně poslouchat tvorbu komorní Antonína Dvořáka, část jeho sonáty pro housle a klavír.
1: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

V roce 1880 vznikla sonáta pro housle a klavír F-dur Antonína Dvořáka Allegro non troppo. První větu tohoto díla jsme teď slyšeli v interpretaci houslisty Jiřího Vodičky a klavíristy Davida Marečka. V této hodině je zase pro vás připraven na program, ze kterého se snad vybere každý. Když řeknu, že uslyšíme i adagio pro smyčce Samuela Barbera, tak vás určitě přilákám k rozhlasovým přijímačům, protože to je nádherné, i když smutné dílo trošku. Bude znít i hudba Frederika Chopina, jeho brilantní variace B-dur či overtura C-dur Františka Ignáce Antonína Tůmy. No a teď pokračujeme hudbou italského jihu, i když tu skladbu napsal Felix Mendelssohn Bartoldi, ale zalíbilo se mu v Itálii a tak napsal i symfonii číslo 4 italskou. A my teď uvedeme Saltarello.

Symfonie číslo 4 italskou A-dur a část Saltarello Felixe Mendelssohna Bartholdyho zahrála Pražská komorní filharmonie, kterou řídil Jiří Bělohlávek. Teď je počasí i vhodné na venkovní kino, pokud teda nedáte přednost klimatizovaným kinosálům, protože bude hezké počasí. Večer už nejsou tak teploty vysoké jako přes den. No a tak už je zase připraven pod otevřenou oblohou Kinobus, projekt dopravního podniku hlavního města Prahy. Letos už to bude po 19. A od 22. června, což je zanedlouho až do 3. září, nabídne 44 bezplatných projekcí na 11 místech napříč metropolí. Začíná se například v Čakovicích, ale autobus bude v Letňanech, Belích, na Proseku, v Libuši, v Kunraticích, u Chodovské tvrze a na řadě dalších míst. Víc si o tom můžete přečíst na našich webových stránkách. Film, který se jmenuje Život je krásný, se tam asi promítat nebude. Jeho hudbu k tomuto filmu napsal Nicola Piovani a tak si teď poslechněme. Renaud Capison bude hrát na housle a bruselskou filharmonii řídí Stefan Deneff.

0: Klasik Praha.
1: Skvělý ansámbl Nachtmusik v roce 2001 natočil Mozartovu serenádu číslo 10 B-dur, známou pod názvem Gran Partita. Je to rozsáhlá a hudebně nesmírně pozoruhodná skladba a my si ji budeme moci poslechnout v dalším dílu pořadu Švédský stůl. Stanislav Předota se těší na setkání v neděli v 19 hodin.
2: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
3: Zvažujete prodej hodnotných uměleckých děl, šperků či luxusních hodinek? Využijte zkušeností a mezinárodního zázemí vídeňského aukčního domu Doroteum. Více informací na www.doroteum.com.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvího výběhu.
7: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
6: Zoopark Zelčín, kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
8: Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky, bilabil, CZ.
9: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
10: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
11: Třikrát zelená smažák!
12: Říkej!
13: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
14: A teď pozor! Extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
15: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Klasik Praha.
0: Klasik Praha.

Byl to klavírista Ivan Glánský, který hrál brilantní variace B-dur Friderika Chopina. Koncerty pod širým nebem jsou populární a tak na posluchače, kteří mají rádi symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, čeká ve Vyšehradských sadech taky open air koncert se vstupem zdarma. Zazní tam slavná symfonie číslo 9 e-mol z Nového světa Antonína Dvořáka. V tomto koncertu, který nese název tedy FOK na Vyšehradě, budou samozřejmě hrát pražští symfonikové, které bude řídit Tomáš Netopil, a několik slov pronese i moderátor Ondřej Havelka, kterého určitě dobře znáte. Mimochodem, poprvé se sem na Vyšehrad pražští symfonikové vydali v červnu 2024. To měli 90. narozeniny, no a teď to pokračuje dál. Můžete se přijít podívat 23. června v 19.30 do Vyšehradských sadů.

Autor této hudby se narodil v Kostelci nad Orlicí, ale pak se samozřejmě rozběhl jako podobně víc našich autorů do světa. Působil jako dvorní kapelník císařovny Alžběty ve Vídni. No a my jsme z jeho pera, tedy z pera Františka Ignáce Antonína Tumy, teď slyšeli v provedení Romana Válka, který řídil Czech Ensemble Barok, overturu C-dur. Samuel Barber, to je další autor, kterým se budeme zabývat. Já už jsem avizoval to jeho známé dílo Adagio pro smyčce, které vzniklo ze smyčcového kvartetu opus 11. A my se ho teď poslechneme.

0: Doznívá adagio pro smyčce Samuela Barbera. Pittsburghský symfonický orchestr řídil Manfred Honeck.
1: Věděli jste, že Radio Klasik Praha můžete poslouchat i prostřednictvím mobilní aplikace?
2: Je ke stažení zdarma. Více informací na klasikpraha.cz/aplikace.
3: Zažijte krásu lidského hlasu. Pořiďte sobě nebo svým blízkým abonentní vstupenku na 92. sezónu Pražského filharmonického sboru na pražskyfilharmonickysbor.cz. Generálním partnerem nejstaršího českého profesionálního sboru je skupina ČES.
4: Pozor, velká slevová akce vtedy.
5: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří Nápady.
6: Dobrý den, jmenuji se Roman Kaděra a rád bych vás pozval do autosalonu Seat Auto Jarov.
7: Jsme jediný oficiální prodejce vozu Seat v Praze. U nás najdete největší skladovou zásobu a nejlevnější splátky operativního leasingu. Nenakupujte přes zprostředkovatele. U nás koupíte napřímo a výhodně. Auto Jarov, váš nejlepší výběr pro koupi vozu v Praze. Navštivte nás ještě dnes. Více na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
8: Kontejnery Siegel, dobrý den.
9: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
8: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
9: A jak to děláte?
8: Jednoduše, jsme Siegel.
10: www.siegel.cz.
11: 每一件漂亮的T恤条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
12: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
13: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
14: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
15: Tohle je Klasik Praha.

Madrigal La Bella Stella od skladatele Johannesa de Florencii zaspívali tenorista Martin Prokeš a baritonista Marek Šulc. A na závěr této hodiny vám pustím ještě jeden ze slovanských tanců Antonína Dvořáka.

0: Z druhé řady slovanských tanců jste slyšeli Mazur od Antonína Dvořáka. Symfonický orchestr Českého rozhlasu v Praze řídil Vladimír Válek a už jsou 2 minuty po 17. hodině.
1: Posloucháte Klasik Praha.

Barokní hudbou jsme začali další hodinu našeho vysílání. Už nám zbývá necelá hodinka do posledních dnešních zpráv. Samozřejmě, že uslyšíte hudbu, ale nejenom. Nabídneme i pozvánku z Rádia Klasik Praha. Teď to byla tedy hudba Antonia Vivaldiho Allegro koncertu e-moll pro dvě violončela a smyčce. Hráli Julian Lloyd Webber a Jackson Lloyd Webber na violončela a European Union Chamber Orchestra, řídil Hans Peter Hoffmann. Za chviličku Planety Gustava Holsta uslyšíme taky Bartókův koncert pro klavír a orchestr, či dílo Bouslava Martinů, koncert pro violončela a orchestr číslo 1, anebo Oxfordskou symfonii Josefa Haydna. Takže ten program je opravdu bohatý, tak budeme pokračovat dál právě orchestrální světou Planety Gustava Holsta a částí Uran Čaroděj.

Uran, označený autorem jako čaroděj z orchestrální svity Planety, teď skončil tato skladba Gustava Holsta. Berlínskou filharmonii řídil Simon Rattle. Naše webové stránky nabízejí řadu informací, a to nejenom ze současnosti a z programů, které třeba připravují různá tělesa, divadelní projekty tam jsou a tak dále, ale taky výlety do historie. A tak v tématu týdne, v tomto týdnu najdete informaci, že v roce 1501 vyšla vůbec první tištěná sbírka polyfonní hudby a zásluhu na to měl vynálezce nototisku Ottaviano Petrucci. No a pokud se chcete o tomto člověku a jeho metodě dozvědět víc, připomeňme, že Petrucci se narodil před rovnými 560 lety, tak se začtěte do rubriky Téma týdne na našich webových stránkách. No a my teď naopak budeme hrát hudbu jaksi soudobou v podstatě, Bély Bartóka, hudbu tedy novější, abych to upřesnil, Allegro koncertu pro klavír a orchestr číslo 2 G dur. Ten koncert byl dokončen v roce 1931, no on už je to taky teda pěknou řádku let, kdy jej Béla Barták napsal. A zahrají vám Tomáš Vrána na klavír a Janáčkova filharmonie Ostrava. Řídit bude Gábor Káli.

0: Tomáš Vrána na klavír a Janáčkova filharmonie Ostrava, kterou řídil Gábor Káli, provedli Allegro první větu koncertu pro klavír a orchestr číslo 2 G-dur Bély Bartóka.
1: Klasik Praha.
2: Můj další host se právě vrátil z Jižní Ameriky, kde byla na turné s pražskými komorními solisty. Se svým ženským souborem Trebbiano ráda objevuje ženské autorky a svou tvorbou podporuje organizaci Debra, která pomáhá pacientům s nemocí motýlých křídel. Ve studiu si se mnou povídala houslistka Martina Bačová. V sobotní premiéře se na vás těší Mirka Časarová.
3: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?
4: Při prodeji nemovitosti rozhodují detaily. Správně nastavená cena, kvalitní prezentace a zkušenost, která dokáže celý prodej dovést k nejlepšímu výsledku. Makléři Century 21 patří mezi nejlépe připravené odborníky na trhu a stojí za nimi 50 let zkušeností světové značky. Řešíte prodej nemovitosti? Jsme tu pro vás. Century21.cz.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
6: Dobrý den, jmenuji se Roman Kaděra a rád bych vás pozval do autosalonu Seat Auto Jarov.
7: Jsme jediný oficiální prodejce vozu Seat v Praze. U nás najdete největší skladovou zásobu a nejlevnější splátky operativního leasingu. Nenakupujte přes zprostředkovatele. U nás koupíte napřímo a výhodně. Auto Jarov, váš nejlepší výběr pro koupi vozu v Praze. Navštivte nás ještě dnes. Více na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
8: Závratné mega slevy!
9: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mabelix, buďte in.
10: Kontejnery Siegel, dobrý den.
11: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
10: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
11: A jak to děláte?
10: Jednoduše, jsme Siegel.
12: www.siegel.cz.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Ladíte Klasik Praha.

Bryce Dessner hrál na kytaru svoji vlastní skladbu, tedy hudbu z filmu Dva papežové na Rádio Klasik Praha. No a jaká hudba bude znít na představení Bolero, na které vás teď chci pozvat, tak to je na jednu stranu jasné, ale autorů bude víc. Taneční centrum Praha vás zve na představení, které nese název Bolero, které se uskuteční 25. června v 19 hodin v divadle Bez zábradlí. A program propojuje 4 choreografie současného tanečního divadla. Společným tématem večera je člověk, jeho charakter, vnitřní svět, vztahy k lidem i k okolnímu světu. Hudební podklad 2 choreografií připomíná významná výročí světových skladatelů George Bizeta a taky právě Maurice Ravela. Ale to není všechno. Součástí večera je taky choreografie Rozeznávám na hudbu Petra Habky s textem Michala Horáčka. Doplněná o verše Jaroslava Seiferta, Františka Hrubína a Vladimíra Holana, které přednáší herec Vladimír Javorský. Interprety večera jsou členové souboru Balet Praha Junior. A to 25. června v 19 hodin v divadle Bez zábradlí. Řeknu ještě teď jméno dalšího autora, jeho hudba totiž teď bude znít na Rádiu Klasik Praha, a to je Bohuslav Martinů. Allegro jeho koncertu pro violončelo a orchestr číslo 1 začíná.

Allegro koncertu pro violončelo a orchestr číslo 1 Bohuslava Martinů zahráli Petr Nouzovský na violončelo a Plzeňská filharmonie, kterou řídil Tomáš Brauner. Samozřejmě, že nejrůznější festivaly, setkání lidí s různými druhy umění se konají po celé republice, a tak třeba v Ostravě čeká na posluchače japonské haiku i setkání odstřelovače s teleshoppingovým marketérem. Zhudebnili zdejší zahraniční autoři oper a v následujících dnech počínaje úterkem 23. června právě v Ostravě začíná operní bienále Nodo, pro které taky byly určeny většinou na zakázku opery současných hudebních skladatelů. Zazní tam celkem 7 děl, 6 ve světové premiéře. Tak pokud vás tohleto téma zajímá, pak se podívejte na nějaké webové stránky a právě na ostravské bienále Nodo, které tam zanedlouho začne. U nás teď začíná jedna ze symfonií Josefa Haydna, má podtitul Oxfordská, a my z ní uslyšíme první část.

0: Ačkoliv symfonie číslo 92 G-dur oxfordská Josefa Haydna se právě takhle jmenuje, tak ještě nepatří mezi londýnské symfonie. To se týká až symfonií 93 až 104. Tak tuto oxfordskou symfonii a první větu teď zahrál Petit Bain, který řídil Sigiswald Kecken.
1: Klasik Praha.
2: Za svůj život napsala a naspívala americká jazzová zpěvačka Ella Fitzgerald stovky písní. Po více než půl století patřila mezi nejpopulárnější jazzové zpěvačky ve Spojených státech. Během svého života obdržela 13 cen Grammy a vydala více než 40 alb. Zemřela před 30 let, 15. června 1996. Více včetně ukázek v premiéře tento pátek od 19 hodin. Na Klasik Praha se na vás těší Martina Klausová.
3: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
4: Zvažujete prodej hodnotných uměleckých děl, šperků či luxusních hodinek? Využijte zkušeností a mezinárodního zázemí vídeňského aukčního domu Doroteum. Více informací na www.doroteum.com.
5: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
6: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
7: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
1: Ekokom. A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Ladíte Klasik Praha.

Hudba Antonína Dvořáka, to byla alespoň krátká ukázka z jeho Requiem opusu 89 části Dies Irae. Českou filharmonii řídil Jakub Hruša a Pražský filharmonický sbor spoluúčinkoval. Je tu poslední skladba v této hodině, pak budou zprávy, koncert pro klavír a orchestr číslo 19 F-dur Wolfganga Amadea Mozarta a část Allegretto.

0: Mitsuko Ushida na klavír a Clevelandský orchestr, který hrál, teď provedli Allegretto koncertu pro klavír a orchestr číslo 19 F-dur Wolfganga Amadea Mozarta. Je jedna minutka po 18. hodině 19. června.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: České televizi chybí finanční rezervy. Podle generálního ředitele ČT Hynka Chudárka by byly zasaženy všechny programy, včetně zpravodajství a sportu. Do roku 2028 se situace ještě zhorší. Česká televize by se nevyhnula propuštění, omezování investic nebo rušení plánovaných projektů. Podle Chudárka by propad příjmů veřejnoprávní televize mohl příští rok přesáhnout 1,7 miliardy korun. Z rozpočtu na rok 2028 by pak ubylo přes 2,4 miliardy korun. Nový starosta Benátek Simone Venturoni doufá, že se mu kontroverzní vstupné pro turisty podaří zvýšit na 50 eur, tedy zhruba na 1211 korun. Opatření má podle něj odradit návštěvníky od vstupu do města v období zvýšeného turistického tlaku. Vstupní poplatky zatím tento efekt neměly. Benátky zavedly poplatek v roce 2024. A stali se prvním hojně navštěvovaným městem na světě. Vstupné musí platit ti návštěvníci, kteří se ve městě neubytují. Výjimku dále mají obyvatelé Benátska a děti mladší 14 let. Divadelní hemžení vypukne v Hradci Králové v pátek. Už po 31. divadelní festival Regiony připravil na 30 scénách v centru města na 400 představení, počínaje činohrou, loutkovým divadlem, přes představení nového cirkusu až po koncerty nebo site-specific projekty ve veřejném prostoru. Hlavním tématem letošního ročníku, který potrvá do 26. června, jsou dialogy. A ještě počasí. V noci bude jasno až polojasno, nejnižší teploty 21 až 19 stupňů a zítra bude horko a dusno. Postupně s bouřkami z tepla. Bouřky mohou být ojediněle i silné, s přívalovým deštěm a

0: prudším větrem. Nejvyšší zítřejší teploty 33 až 35 stupňů.
1: Jsme Klasik Praha.

Po zprávách se rozezněla předehra k opeře Bludný Holanďan Richarda Wagnera. Berlínské filharmoniky řídil Lorin Mázel. V této hodině vysílání uslyšíme taky rozhovor o jedné zajímavé knížce. Ten obstará kolegyně Martina Klausová asi v 18 hodin a 30 minut. Kromě toho budeme poslouchat samozřejmě hudbu, až se dostaneme k večerním pořadům. Tím prvním bude v 19 hodin zase v režime kolegyně Martiny Klausové hudba podle kalendáře a bude řeč o Ella Fitzgeraldové. No a teď další hudba, koncert Amol pro housle a smyčce Johanna Sebastiana Bacha. Část Allegro zahrají The Academy of Ancient Music, řídí Andrew Menzies a hraje i na housle.

0: Klasik Praha.
1: Od 16. července do 5. srpna bude letos probíhat 27. ročník festivalu Letní slavnosti staré hudby. Tentokrát na téma mýty a legendy. Nabídne neokoukané interprety, neoposlouchané historické nástroje a programy připravené festivalu přímo na míru. Detailně o nich pohovoří ředitelka festivalu Josefína Matyášová v pořadu Hudba v miléniu s premiérou v úterý 23. června od 19. hodin.
0: Hudba v miléniu.
2: O klasice v 21. století.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
3: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
7: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Přijďte odklad.
1: Ekokom.
8: Kontejnery Siegel, dobrý den.
9: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
8: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
9: A jak to děláte?
8: Jednoduše, jsme Siegel.
10: www.siegel.cz.
11: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
12: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
13: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90 a kapsičky pro kočky Felix 44 kusů s apkou za 269 korun. Albert, dle srovnání k 10.6.
2: Je Klasik Praha.

0: Trocha impresionismu na rádiu Klasik Praha. Z obrazu pro orchestr Claude Debussyho jsme vybrali číslo 3, Jarní ronda. San Franciskou symfonii řídil Michael Tilson Thomas. A teď je tady Martina Klausová, moje kolegyně, která zase má ve studiu milého hosta.
1: Milí posluchači, jak dobře víte, na vlnách stanice Klasik Praha vás každý týden informujeme o novinkách nakladatelství Vyšehrad a jednou za měsíc máme tu milou příležitost, že za námi do studia přijde buď autor nebo někdo z redaktorů, anebo prostě osobnost, které se knížka, která u nakladatelství Vyšehrad týká. A já mám velkou radost, že v tomto týdnu je tady se mnou náš přední český ekonom, pan Tomáš Sedláček. Dobrý den.
2: Srdečně vás zdravím.
1: Naši posluchači vás určitě znají, ať už z debat televizních, rozhlasových, možná i prostřednictvím řady přednášek. Dokonce se možná chystají teď na některé vaše semináře, které vy pořádáte, jak jsem se dívala, a jsou velmi zajímavé a k tomu se možná za chviličku dostaneme. Ale my především se tady scházíme proto, že nakladatelství Vyšehrad vydává koncem května by to mělo být, to znamená v tuto chvíli už by to mělo být na pultech dobrých vydavatelství, jak se správně říká, tak vydávají knihu rozhovorů s vámi, která se jmenuje Zavři oči a podívej se, a ty rozhovory s vámi vedl publicista Michal Rozsypal. Tak o čem ta kniha je? Vy jste přední český ekonom, každý, kdo se podívá na Wikipedii, zjistí, kde všude jste se pohyboval, počínaje poradce Václava Havla přes ČSOB, kde jste byl hlavním makroekonomem, spolupodílel jste se na vzniku Národní ekonomické rady vlády, od roku 2025 jste ředitelem knihovny Václava Havla. V řadě televizních debat i rozhlasových se vyjadřujete k mnoha tématům, nejenom ryze ekonomickým. A já musím říct, že když já se dívám na debatu, ve které vy jste, tak já, protože ekonomie je prostě oblast, ve které jsem nepolíbená. Vy jste jeden z mála, komu já rozumím. To já si hrozně cením, že vy dokážete ty věci předat, přestože jste v nich velice kovaný tím způsobem, že i ten laik, jako jsem já, a samozřejmě odborník pochopitelně, ale i ten laik se v tom orientuje. Ale pojďme teď k té vaší knížce, protože mě by zajímalo, jestli v ní budou ekonomická témata, anebo jestli je to i lidská vaše zpověď, kam až jste si toho novináře pustil. Vy si tam tykáte v té knize, takže předpokládám, že nějaký vztah mezi sebou jste možná měli dřív, než ta knížka vznikla.
2: Já jsem trošku rozpačitý, protože já jsem hrozně dlouho byl na knihy skoupý, protože jsem si v hlavě srovnával a mnoho a mnohokrát přepisoval knížky od začátku, protože jak tak člověk operuje se slovem, tak jsem na to velice citlivý a jsem takový jako člověk, který má rád dokonalost slov a i v tomto se snažím být ekonomem. A tudíž jsem v rozpacích, protože knížka už je opravdu jako intimní záležitost, když člověk napíše článek nebo udělá rozhovor na, i byť je to třeba na hodinu nebo na tři, což je teď formát přednášek, který děláme v té besedě, protože proti té TikTokové moderní rychlé době ty 3 hodiny je strašně nabíjející a příjemná hloubka. Nicméně knížka je něco jiného, knížka je opravdu tam, kde člověk s celou kůží na trh, tam prostě nemá výmluvu, že na to nebyla hodná chvíle nebo že na to nebyl čas na tento detail. A zároveň je to nový formát knížky, protože mnoho lidí mi píše, tak ty knížky čte rádo, ale stěžovalo se na to, že to je těžký. A on, ty věci jsou těžký, nečte se to rychle, ale čte se to jaksi hluboce, takže ten formát rozhovorů, který teď děláme s Michalem Rozsypalem, by právě měl být jakoby vyjítí vstříc lidem, který mají rádi trošku jiný žánr. My s Michalem jsme se snažili o to, aby tam ta hloubka byla. Už ten název mě se strašně líbí, jsme vybrali spolu, já jsem takhle na jedné přednášce hovořil o tom, jak vlastně operujeme ve světě, který obě existuje, ale není hmotný, a jako příklad dávám matematiku. Jo, matematika určitě existuje, všichni víme, že 2 plus 2 je 4, ale vždycky překvapím posluchače tím, co mě překvapilo, když jsem slyšel na jedné přednášce o kvantové mechanice na MIT, kdy se uprostřed třetí přednášky pan profesor najednou rozhorlil a říkal, hele, je rok 2020, já nevím, 2, a my furt nevíme, jak vypadá trojka, nebo plus, nebo rovná se. My víme, že jsou, ale oni nikterak nevypadají. A tak jsem právě říkal, tak jako jak vypadá vaše trojka, jo? Jak je daleko od vás, je to bílý na černém pozadí, nebo je to římská trojka, nebo arabská trojka, nebo co, jak je to daleko od vás. A pak jsem právě jaksi uprostřed té přednášky na ty lidi apeloval, zavřete oči a podívejte se. A oni skutečně zavřeli oči. a podívali se. A to je taková rychlá cesta, jak se dostat hluboké filozofii. A nebo se často ptám mých posluchačů, že hlas ducha, který po nás konec konců chce Václav Havel, abychom následovali, to je pro něj život v pravdě, je, že člověk následuje kritický hlas svého ducha. A jak si teda poprosím, že to není žádná ezoterika, ale že to mají od ekonoma, takže to je jaksi prověřený technickou analýzou. A poprosím své posluchače, a můžu to zkusit teď i posluchači současný, tak dneska je pondělí, je to tak. Tak si řekněte v duchu, i tomu tak říkáme v duchu, řekněte si, dneska je pondělí v duchu. A teď řekněte, dneska je pondělí na hlas. Můžete to?
1: Dneska je pondělí.
2: Je to ten stejný hlas?
1: Já vím, kam míříte, protože já jsem totiž dostala obtah té knížky.
2: Jo, tak to tam vidíte.
1: Ale já to vím i z toho důvodu, že pro nás, pro rozhlasové pracovníky, tahle ta různost toho vnitřního a vnějšího hlasu existuje a my si ji velmi dobře uvědomujeme. Jo, ale běžný člověk ne.
2: Jo. A tak se člověk hrozně rychle dostane k tomu, že na něj celý život mluví jakýsi hlas v duchu. A teď se ptám, čí je to hlas? Je to hlas stejného pohlaví za prvý, je to hlas příjemný, nepříjemný, je to hlas vaší maminky nebo tatínka? A většina posluchačů, tedy nejen mých, ale toho ducha, není schopná ten hlas moc dobře identifikovat. Jako je to hlas, který považují za jejich vlastní. No a tady už se člověk dostane velice rychle, každé malé dítě, do hluboké filozofie, či je to teda vlastně hlas. A takhle já v této podobě jaksi praktických cvičení se Michalovi podařilo mě skutečně protáhnout od mého mládí ve Finsku, jak jsem vyrůstal, jsem byl jedna z mála dětí, která viděla železnou oponu z obou stran. Já jsem vyrůstal jak rozesmátém, krásném Finsku a jezdil jsem neustále do České republiky, kde to bylo takový zamračený a šedivý a smutný a všichni jsme si tady nějak tak lhali a nic se nesmělo říkat. A já už jako malý dítě jsem tady to reflektoval, musel jsem svým kamarádům ve Finsku vysvětlovat, jak to je, že pocházím ze země, kde všechno stojí všude stejně a kde nikdo ničemu a nikomu nevěří. A když jsem se vrátil do Čech, tak jsem zase musel tady našim mým kamarádům tenkrát na jižním městě vysvětlovat, které tímto zdravím, vysvětlovat, jak se žije v zemi, kde lidi naprosto automaticky věří v jakousi vyšší smysl dějin a vyšší smysl svého života. A kde ceny jsou všude jindy, když to stojí a stejný mlíko stojí v různých krámech různě. Tak tady jsem se možná stal jakýmsi mladistvým ekonomem a teologem a to mě neopustilo. A je to takový, poprvé jsem se vlastně pustil, jak jste se ptala, jak daleko jsem pustil toho novináře, tak jsem se ze začátku bál, ale myslím, že tam je nakonec úplně všechno. Můj vztah k otci, můj vztah k mamince, k mému synovi, k mé ženě. A tak dále. Takže nakonec, byť jsem se toho bál právě pro ztrátu intimity, tak je to spíš o těch myšlenkách, ale je to propleteno životním příběhem, takže by se to mělo hezky číst.
1: Já musím souhlasit s tím, že se to čte jedním dechem. Já jsem to opravdu zhltla teď přes víkend.
2: Tak to mám radost.
1: Musím říct, že je tam 10, respektive 11 kapitol. Ta 11. je taková trošičku už právě víc osobní. A tím vším se prolíná, jak vy říkáte, váš osobní život, ale také ty myšlenky, které souvisejí s těmi tématy, o kterých je tam řeč. A když jsem to přečetla, tak jsem se zděsila, protože jsem si řekla, já vůbec nevím, jak o té knížce budeme mluvit. Protože jedna věc jsou ty osobní příběhy, které tam jsou, kde vy se otvíráte, a druhá jsou právě ty myšlenky nejenom z pohledu ekonoma, ale z pohledu filozofa, z pohledu náboženství, z pohledu všech těch věcí, které se prolínají, protože ani jedna vlastně nemůže stát sama o sobě. A to se mi strašně líbilo, jak vy jste tam mluvil v jedné té kapitole snad ze studentských let, že jste si vlastně tam uvědomili, že je potřeba, aby všechny ty vědy, všechny ty obory mezi sebou diskutovaly. A to já cítím z vás právě i v těch debatách, že to není ryze ekonomický pohled, ale že to tak asi musí být, že se tam promítá všechno okolo.
2: John Stuart Mill kdysi napsal, že nebude dobrým ekonomem ten, kdo bude pouze ekonomem. A to asi platí vo všech oblastech života. Mě od malička lákalo mnohem víc témat, než kde jsem se mohl stát odborníkem. To už v té naší době, která vlastně nastoupila do osvícenství tím, že jsme si uvědomili, že žádná sebechytřejší einsteinovská hlava není schopná pojmout veškeré vědění světa. Rozběhli jsme se každý do svých oborů, do rádia, tu někdo je expert na nechty, druhý na submarinní život, pátý na Heideggera, šestý na mobilní telefony a jejich nějakou malou vlastnost. A to se ukázalo být velice zdravý a prospěšný a posunulo nás to jako lidstvo hrozně dál. Ale ten druhý krok osvícenství, který jsem tam vždycky tak jako v tom čet, ten jsme neprovedli. A ten druhý krok měl být takový to, a pak se všichni jako sejdeme k tomu stolu a zkusíme to dát dohromady, protože pokud člověk nerozumí všemu, tak nerozumí ničemu. To je též, jako pokud nejsme schopni vysvětlit všechno, nejsme schopni vysvětlit nic. A já se čím dál tím víc, jak si otvírám tomu, co je podle mě v životě nejkrásnějšímu a nejkrásnější věc je udělat z toho koníček, a to je láska k myšlení nebo myšlení. Tak jak někdo sbírá známky, nebo někdo sbírá, já nevím co, auta nebo knihy, tak já objevuju krásný koníček a dlouho jsem přemýšlel, jak to ten koníček pojmenovat, jestli by to nebyla nějaká myslivost, ale to už mají myslivci zabraný. A pak jsem si ve své nerozvážnosti vzpomněl, že na to slovo už máme a jmenuje se to láska k moudrosti neboli filosofie. A já u toho opravdu zažívám krásné momenty, kdy si ty věci najednou začnou sedat a taková moje metoda, kterou ale máme jaksi vědecky obhájenou, ať už je to třeba z pera Thomase Kuhna nebo Feuerbrenda, a používám takzvaný metodologický dadaismus. A rád kombinuju v jedné větě písničku od Spice Girls, Hvězdní války, Kunderu Havla a starozákonní knihu Job. A hrozně moc mě baví, nebo teda mým cílem je psát tak, aby to dávalo smysl i třeba za 50, za 100 let, jestli se mi to povede, pochopitelně otázka. Ale velkou inspirací v tomto je pro mě třeba Karel Čapek, který napíše sice fejeton o šnitu, který byl dobový, ale do dneška se to hrozně hezky čte, nebo Voskovec a Verich, to jsou všechno věci, které ve své moudrosti, o které já se pochopit, nebo snažím trošku možná bláhově, ale toto je o tom, to bych rád, aby ty věci dávaly za prvé smysl i třeba 7letému dítěti, ale aby se u toho nenudil člověk, který v tom oboru třeba dostal Nobelovu cenu.
1: Ano, a jak jste teď mluvil o tom 7letém dítěti, vzpomněla jsem si, jak tam krásně mluvíte o tom, že i pohádky jsou vlastně už jakousi ekonomickou učebnicí.
2: Jo, já jsem,
1: to je jenom taková drobnost.
2: Já jsem si tam všiml toho, že když si člověk jako uvědomuje, co je hlavním obsahem pohádek, totiž aby lidé, nebo aby malé děti bez otázek nějakých hlubších krmily náhodné důchodce, které potkají na cestě, a když si uvědomíte, kdo komu ty pohádky říká, tak tady můžeme si začít pomočku hrát s prvním lobbingem ideologickým v dějinách lidstva. Ty pohádky nás ale formují. Každý z nás v sobě máme jakéhosi Bajaju, nebo Luka Skywalkera, nebo Ježíše Krista, nebo jiné vzory, které ať už vědomky nebo nevědomky následujeme. A to volání toho hlasu ducha je to, oč tu běží. A mně se moc líbí, že dneska je taková doba, kdy drtivá většina společnosti už může se živit přemýšlením. Jo. 70% českého HDP dělají lidi něco podobného jako vy a já, totiž, že mluví a poslouchají nebo čtou a píšou, a 70% českého, no skoro 70% českého HDP už není výroba hmoty, jako je třeba brambor nebo nevím, stolů nebo dokonce aut. Byť se u nás říká, že jsme manufakturní velmoc, tak furt drtivá většina ekonomiky už je vlastně v přemýšlení. A že jsme se přerodili do takové společnosti, kde jedno, jestli je člověk muž nebo žena, dokonce na barvě pleti už dávno nezáleží, na zemi původu nezáleží, nezáleží skoro už ani na vzdělání, protože to vzdělání je tak připravené na internetu, že je vlastně dostupné každému. A i tomu, komu se nechce zas tak moc přemýšlet, tak tady má umělou inteligenci, která to odvede za něj a dostane jakoby ten malý facet informace, který zrovna potřebuje. Takže můžeme pomaloučku, plhoučku, jak si se na plný úvazek zabývat myšlením a hloubáním. A to je něco, o čem hovořil třeba John Maynard Keynes, nejcitovanější ekonom do dneška. Už tenkrát před zhruba 100 lety prorokoval, že zhruba za 100 let, to znamená zhruba v naší době, by měla nastat nová doba, kdy lidé budou oproštěni od toho prvotního prokletí Adamova, kdy v potu tváře budeme se živit, a dneska už se neživíme v potu tváře, dneska se živíme trošku, sice z toho máme nervy, jestli jako stihneme deadline, ale vemte si, přijdete ráno do vytopené kanceláře, kde pijete kafe, usmívají se na vás lidi s čistýma zubama, nikdo vás nemlátí, nikdo jako všechno vás o všechno prosí a vy všem říkáte, rádo se stalo a není zač. A když si člověk odmyslí peníze, kdyby se na nás díval třeba jakýsi ufon, a neviděl by peníze, a oni už konec konců nejsou moc vidět, protože dneska už všechno děláme jenom, že mávneme jakýmsi přístrojem nad jiným přístrojem, a kdyby nevěděl o existenci peněz, tak by si ten ufon musel myslet, že jsme hrozně laskavá a koordinovaná společnost. Jo. Přijdete do práce, pro někoho pracujete, furt se u toho usmíváte, no a pak přijdete v Paříži do restaurace, no a tam cizí číšník vám nabídne nejlepší maso, nejlepší víno, a vy pak odejdete a jako pípnete něčím. Takže ten ufon by si myslel, že si takhle jako vycházíme vstříc, jo, že ta společnost je výborně, nebo teda skoro výborně formulovaná. Takže takovýhle myšlení, který je přístupný jak dítěti, tak filozofovi nebo ekonomovi, myslím, že to je to, co je taky si ten můj talent, mohl by to tak naznačit, a jsem strašně rád, že i na vás ty mé přednášky nebo úvahy právě působí dojmem, že se to člověk spojí s něčím, co už zná, a chtěl bych lidi učit, vlastně, nebo ne učit, vést, být jakýmsi průvodcem přemýšlení. A jsem moc rád, že ta knížka vychází, a doufám, že zbudí velkou diskuzi, nebo i měl by to být trošičku jiný než knížka, která by vás nezměnila.
1: Tak vy jste teď na závěr toho našeho povídání řekl přesně to, co já z toho cítím, že ta knížka vede k přemýšlení, protože jak jsem tady před chvílí řekla, že jsem ji během toho víkendu zhltla, tak už jsem během toho čtení věděla, protože jsem se chtěla dobrat konce, abych věděla, co tam všechno je, už jsem během toho čtení věděla, že se k ní mnohokrát v mnoha místech vrátím, protože si to potřebuji přečíst znovu a znovu, protože tam je takových témat k přemýšlení, které mě povedou někam dál nebo do té hloubky toho textu, který tam je, že určitě je tohle ta cesta, kterou jste teď řekl, že ta knížka vede k přemýšlení a k tomu, aby se člověk zamyslel nad těmi tématy, které tam s tou lehkostí, která tam je, a s tím humorem, který tu knížku provází, tak ta témata tam přesto jsou.
2: To jsem udělal strašně velkou radost, protože můj profesor filozofie Milan Machovec nám říkal, pokud chcete knížku číst jenom jednou, tak ji nečtěte vůbec. Já to používám i na filmy. A tak to jsem mu udělal opravdu radost větší, než jsem si mohl přát. Děkuju za to.
1: Tak našim posluchačům opravdu vřele doporučujeme knížku Rozhovorů s Tomášem Sedláčkem, která se jmenuje Zavři oči a podívej se. Nakladatelství Vyšehrad od konce května už by měla být na pultech, takže vřele doporučujeme, a já jsem moc ráda, že jsem pana Tomáše Sedláčka mohla poznat osobně, že jste za námi přišel, udělal jste si na nás čas. Moc děkuju.
2: Já moc děkuju za tento první rozpačitý rozhovor po dlouhé době, vůbec první rozhovor o této knížce a můj první knižní rozhovor asi po 12 letech, kdy jsem napsal tu Ekonomie dobrá a zlá. Takže moc krát děkuju, že to bylo takhle příjemné a zároveň jemné.
1: Naslyšenou a děkuju moc.
2: Naslyšenou a načtenou.
0: Tento rozhovor pro vás připravila moje kolegyně Martina Klausová. Poslouchám s vámi tu nejlepší klasickou hudbu už víc než 25 let.
3: Ivan Dlask na Klasik Praha.
0: No a já se teď opravdu zařadím mezi posluchače, protože uvedu další skladbu, už poslední v této hodině, a rozloučím se s vámi. Vy pak uslyšíte povídání o Ella Fitzgeraldové zase s Martinou Klausovou. Připomenu ještě program koncertu. Bez smokingu ten dnes uvede skladby, které zahraje celá řada umělců, a těch skladeb bude taky hodně, třeba od Maxe Richtera, Petra Iliče Čajkovského, a hrát vám budou Gautier Capuçon na violončelo a Jérôme Ducros na klavír. A k tomu ještě Maître Notre Dame de Paris, toto těleso. No a ještě teda připomenu tu 22. hodinu, Jana Semerádová a Martin Prokeš budou hosty pořadu Hudba v miléniu mého kolegy Ondřeje Fischera. Tak mějte krásný večer s tou následující skladbou, kterou vám zahraje Nicole Bóková. Baladu podle Byronova Manfreda od Vítězslava Nováka. No a spolu se uslyšíme zase zítra ve 12 hodin.

0: Tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří Nápady.
1: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
2: Luboši, ty ho nevím, ho! Nic tě neudělal!
1: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
4: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
5: Profi Honda. Bát,
6: kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz
7: Kontejnery Siegel, dobrý den.
8: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
7: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
8: A jak to děláte?
7: Jednoduše, jsme Siegel.
9: www.siegel.cz
10: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
11: Máte naladěno rádio Klasik Praha. Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
12: V další hudbě podle kalendáře potěšíme především všechny příznivce jazzu, ale věřím, že i vy ostatní, kteří upřednostňujete čistou klasiku, budete souhlasit s tím, že první dáma jazzu Ella Fitzgerald si připomínku zaslouží i na Klasik Praha. A to zvláště s ohledem na to, že od jejího úmrtí 15. června 1996 je to letos rovných 30 let. Americká jazzová zpěvačka Ella Fitzgerald se narodila 25. dubna 1917 ve státě Virginie. V dětství chtěla být tanečnicí, ale už v té době ráda poslouchala nahrávky Louise Armstronga, Binga Crosbyho a přímo zbožňovala Connie Boswell, zpěvačku z The Boswell Sisters. Později vzpomínala, že celé hodiny věnovala tomu, aby se zpěvem co nejvíce podobala tomuto svému vzoru. Když bylo Elle 15 let, zemřela její matka při autonehodě. Ella zůstala u matčina přítele, který ovšem krátce na to zemřel na infarkt. Mladé dívce se ze dne na den obrátil život na ruby. Přestala chodit do školy, našla si práci barmanky v jednom nevěstinci a nové přátele z okruhu místní mafie. Není divu, že na sebe nenechali dlouho čekat oplétačky s policií a Ella byla svěřena do opatrovnictví a poslána do církevní školy. Z té ovšem brzy utekla a krátce žila na ulici mezi lidmi jako bezdomova. Svého snu stát jednou na jevišti se ovšem nevzdala. Jako zpěvačka poprvé vystoupila 17. listopadu 1934 na soutěži mladých talentů v newyorském Harlému. Původně byla sice rozhodnuta, že na pódiu bude pouze tančit, ale nakonec si to nechala rozmluvit a rozhodla se pro zpěv. Vybrala si dvě skladby z repertoáru Connie Boswell a soutěž vyhrála.

Bylo zřejmé, že talent Ellie Fitzgerald je nespochybnitelný a ještě v roce 1934 začala její profesionální kariéra, když ji v té době už slavný Benny Carter angažoval do známé kapely Chica Webba. Nastupovala ovšem za poměrně zanedbatelný honorář $12,5 týdně, přičemž plat hudebníka se v průměru pohyboval kolem $60. Za rok na to už ovšem vydělávala desetinásobek. Po Webově smrti v roce 1939 se jí podařilo založit vlastní kabaretní scénu. Na výsluní se ovšem ocitla teprve v roce 1950, a to díky pečlivé snaze svého manažera Normana Grantse, který pro ní pečlivě vybíral kvalitní hudební texty i spolupracovníky. Dalším důležitým člověkem v jejím životě byl kontrabasista Ray Brown. Nejenom, že ji doprovázel na jevišti, ale na pár let se stal i jejím manželem. Sice se rozešli, ale jejich profesionální spolupráce trvala i nadále. Své první dlouhodobé profesionální angažmá spojila Ella Fitzgerald se společností Decca. Po dobu 10 let pro ně naspívala celou řadu písní, které se v jejím podání staly nesmrtelnými. Je zajímavé, že v řadě z nich se v jejich názvu objevoval měsíc. Spolupracovala ovšem i s dalšími nahrávacími společnostmi a k jejím největším dalším hitům patřily například Duben v Paříži, Pokaždé si říkáme s Bohem či Láska na prodej.

Vrchol kariéry Eli Fitzgerald v letech 1959 až 1967 znamenal 19-dílný zpěvník s téměř 250 písní. První dáma jazzu vynikala ve sketových pasážích i pěvecké improvizaci. Byl jí vlastní mimořádný cit pro jazzový rytmus i pro humor a stesk lidových balad. Okouzlovala publikum svým hlasem a hlasovým zabarvením. Jako první zpěvačka v oblasti populární hudby byla oceněna státním vyznamenáním a výrazně se zapsala do dějin americké hudby. V repertoáru Eli Fitzgerald nebyl ovšem nikdy jenom pouze jazz. Zpívala i gospely, blues, balady, soul, ale i písně cowboyů. Zpívala s tanečními orchestry, ale stejně tak měla ráda jazzové big bandy. Vystupovala ovšem třeba i pouze s doprovodnou kytarou. Milovala duety a k těm nejpopulárnějším patří ty, které naspívala s Louisem Armstrongem, například árie z Gershwinovy jazzové opery Porgy a Bess.

přibývajícími lety měla Ella Fitzgerald problémy se srdcem. Měla vyoperovaný kardiostimulátor, skoro neviděla a na jevišti musela sedět. Přesto na její koncerty stále chodili davy lidí, a to až do 15. června 1996, kdy zemřela v Los Angeles ve věku 79 let. Její hvězdu najdeme na hollywoodském chodníku slávy. Ellu Fitzgerald měla čest poznat osobně i Praha. Vystoupila tu v roce 1969 v rámci svého evropského turné, které začalo v Manchesteru, pokračovalo v Londýně, Miláně, Římě, Paříži, Montreux a 27. června koncertovala také v Praze. V paláci Lucerna odspívala dva koncerty, kde uvedla své největší hity, včetně ústřední melodie z francouzského filmu Muž a žena. Na vltavském parníku jamovala s naší Evou Olmerovou a nabídla jí, aby s ní jako host pokračovala v turné. Tehdejší agentura Prago Koncert to ovšem, jak jinak, odmítla. Po více než půl století patřila Ella Fitzgerald mezi nejpopulárnější jazzové zpěvačky Spojených států. Během svého života obdržela 13 cen Grammy a vydala více než 4 desítky alb. Její dominantou byl nestárnoucí hlas s nádhernou barvou a rozsahem 3 oktávy. Fantastickým způsobem dokázala improvizovat, sketovat. Svým hlasem dokázala také napodobit zvuk nástrojů celého bandu. Během své kariéry spolupracovala s takřka všemi jazzovými ikonami, jakými byli Duke Ellington, Count Basie, Nat King Cole, Louis Armstrong, Frank Sinatra či Benny Goodman.

0: Při prodeji nemovitosti rozhodují detaily. Správně nastavená cena, kvalitní prezentace a zkušenost, která dokáže celý prodej dovést k nejlepšímu výsledku. Makléři Century 21 patří mezi nejlépe připravené odborníky na trhu a stojí za nimi 50 let zkušeností světové značky. Řešíte prodej nemovitosti? Jsme tu pro vás. Century21.cz.
1: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pack za 220.

0: Jednoduše, jsme Siegel.
1: www.siegel.cz. Profi voda, s tou se nemusíte
2: bát, jak směla dohoda. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Jsme Klasik Praha.
5: Koncert bez smokingu vám přináší
4: Klasik Praha.
6: Dnešní koncert bez smokingu na Klasik Praha bude patřit skladbám pro violončelo a klavír, popřípadě violončelo a orchestr. Ve většině případů se samozřejmě jedná o úpravy, protože jde o drobné populární skladbičky či známé části slavných děl. Hlavním protagonistou dnešního večera bude slavný francouzský violončelista Gauthier Capuçon. Ten se narodil ve savojském Chambéry jako nejmladší ze tří sourozenců. Jeho starším bratrem je houslista Renaud Capuçon. Gauthier začal hrát na violončelo ve 4 letech. Studoval nejprve soukromně a pak na Národní hudební škole v Chambéry, kterou absolvoval s první cenou ve hře na čelo i na klavír. Později studoval na pařížské konzervatoři a následně ještě u Heinricha Schiffa na Univerzitě hudebních a dramatických umění ve Vídni. V letech 1997 až 8 působil v orchestru mladých Evropského společenství a také v Mahlerově orchestru mladých pod vedením například Bernarda Haitinka, Piera Bouleze nebo Claudia Abáda. Po ukončení studií se etabloval jako přední solista. Se zájmem se ale věnuje také komorní hudbě a nezřídka společně hraje i se svým bratrem. Dnes Gauthier Capuçona doprovodí klavirista Jérôme Ducrot. V některých dalších číslech pak orchestr de Chambre de Paris, který řídí Adrien Perrichon, nebo těleso Maîtrise Notre-Dame de Paris. Celý koncert bez smokingu otevře skladbička Óda na lásku z pera francouzské skladatelky, která komponovala i pro Edith Piaf a jejíž jméno je Marguerite Monod. Dále zazní například Světluny Claude Debussyho, slavný Montyho Chardáš, árie Rusalky ze stejnojmenné Dvořákovy opery, samozřejmě v úpravě pro violončelo, dále Foreho Pavana, Albinoniho Adagio, Piazzolův Oblivion či skladbička The Entertainer Scotta Joplina. Ale také třeba hudba Petra Iliče Čajkovského, Erika Satieho, Felixe Mendelssohna Bartoldyho či Leonarda Cohena. No a já věřím, že strávíte s těmito skladbami pro violončelo příjemný a krásný večer.
4: Koncert bez smokingu
5: na Klasik Praha.

0: pořadu Hudba v miléniu. Před námi je léto a hned po něm začne, jako každý rok, na Českolipsku a v okolí skvělý hudební festival Lípa muzika, který každoročně na podzim přináší krásnou dramaturgii na zajímavá místa. Letošní už 25. ročník proběhne od 11. září do 2. listopadu, tomu ještě bude předcházet jako obvykle červnový festivalový prolog. Tématem letošního ročníku je žena a já jsem rád, že dnes s námi ve studiu Rádia Klasik Praha je nejen, jak už je milou tradicí, ředitel festivalu pan Martin Prokeš, kterého u nás vítám. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak i umělecká garantka letošního ročníku, flétnistka, muzikoložka, dramaturgyně a rytířka paní Jana Semerádová, kterou u nás taky vítám. Dobrý den i vám.
2: Děkuji za přivítání. Dobrý den.
1: Teda to byl ale nádherný úvod. Děkujeme.
0: Děkuji. Snažil jsem se. Když máme to ženské téma letošního ročníku, ještě bych se vás zeptal, paní Semerádová, teď se v médiích hodně používá slovo hostka. Chcete být hostka nebo host, abych byl genderově korektní?
2: Já bych prosila host.
0: Chcete být host?
2: No, i ten rytíř zní trošku líp než rytířka. A já si myslím, že si nehrajeme na to, jestli to je rodu ženského nebo rodu mužského, ale jako je pravda, že žena je hlavním tématem.
1: No já bych neřekl, že bude Janička host, ale že bude součást naší rodiny.
0: Myslíte rodiny tady ve studiu?
1: Festivalové
0: rodiny, samozřejmě.
2: No, tak to je podsta. Děkuju za adoptování.
0: Mými hosty jsou tedy dnes Jana Semerádová a Martin Prokeš. Vy už samozřejmě, paní Semerádová, na festivalu Lípa muzika jste vystoupila mnohokrát, teď jste tedy uměleckou garantkou. Jaká je vlastně tedy historie vašeho sepětí s tímto festivalem a která vystoupení třeba jsou nejpamátnější z těch, která jste tam už absolvovala?
2: Vidíte, mě se vybavil hned ten moment, když jsme za covidu hráli u kolébavky. Martin pozval tedy mě s tímto projektem, nebo řekla bych správně Hanu Blažíkovou s Ukolébavkami, kde já také hraju, ještě další kolegové a bylo to opravdu takové přijetí do rodiny. My jsme zhráli a zpívali nejen pro děti, ale hlavně pro nás, pro ty, kteří nějakým způsobem chtěli probudit v posluchačích a vůbec jako v době pandemie i vztah k tomu, z čeho jsme vyrostli, tedy z toho, že jsme byli také dětmi a bylo nám zpíváno.
1: Já jenom doplním, to místo je opravdu jako velmi malebné. To je, když si představíte obec Prys, která byla, já nevím, v roce 23 nebo 24 nebo tak nějak vyhlášena obcí roku, tak skutečně to je místo, kde žije spolková činnost, kde se starají o kostel, kde vlastně kostel zrenovovali, takže vy vejdete do toho chrámu a teď musíte prostě říct nutně, wow, takhle asi vypadala ta barokní krása, že jo, je to úplně jako opravdu funglnový, ještě to voní těma barvama a to místo má jako svoje specifický kouzlo.
0: No působivá místa samozřejmě jsou s festivalem spojena. Pardon, vy jste ještě něco chtěla doplnit?
2: Ne, to jsem právě chtěla říct, ale ano. To jste řekl za mě. Hmm. Festival se vyznačuje tím, že ty koncerty se odehrávají v naprosto unikátních místech. A možná i těch, které známe, ale najednou se objeví v úplně v novém kontextu a v novém světle.
0: Loni vlastně v červnu vy jste hráli na zřícenině Ojibín v rámci toho festivalového prologu, kde bude ten prolog probíhat i letos, tak jak se hraje na Ojibíně a co tam za zní letos?
2: No, Ojibín to je prostě, jak když vystoupíte do jiné sféry. Myslíte, že už jste v předsálí toho ráje, ale ještě úplně ne. A ta otevřená nebeská klenba, místo tedy klenby chrámové, je něco naprosto fascinujícího. Takže to jsou momenty, kde hraje hlavní roli nejen tedy hudba a interpret, ale především to prostředí.
0: Úžasná romantická zřícenina. No ale to tedy bude tento prolog patřit varhanici Katě. Ano. Tam jsou varhany na Ojibíně, nebo si tam přiveze nějaké?
1: No, je to takový ten naplněný sen Kačky, která prostě samozřejmě, jak dobře víme, ti, kteří sledují, že ona má svůj vlastní nástroj, který si vozí a má tam spoustu nasamplovaných nádherných jako zvuků. A tak jsme si kdysi, když jsme se o tom bavili, říkali, to by bylo vlastně moc hezký přivíst jako nástroj do prostoru, kam vlastně jako patří, nebo by ho člověk očekával, který tam není, a rozeznít tam tu její jako energii a vášeň. A teď nemluvím jenom o varhanách, ale i o Katě, která je prostě nespoutaná umělkyně, která jde svým vlastním svérázným směrem. A tak pokud nám vyjde počasí a bude na nás nebe vlídné, tak se to uskuteční na tomhle úžasném místě.
0: To bude tedy 26. června, jenom pro úplnost. Ještě bych se zeptal, paní Semerádová, co vlastně obnáší ta vaše funkce umělecká?

0: garantky, vy jako zkušená dramaturgyně, jakou třeba jste měla na tu dramaturgii vliv, nebo jak přesně jste se do toho programu promítla?
1: Tak to je strašně takový odborný, vznešený název a co to obnáší. Jak jsem to říkala už na té úvodní prezentaci festivalu, je to obrovská radost. A já vlastně jenom tak se na té vlně radosti vezu celý rok i vlastně ten minulý rok, kdy jsem byla oslovena, začali jsme spolupracovat na přípravě programu, tak když jsme potom dostávali, protože v poradní orgán jsou také dramaturgové, kteří se mohou vyslovit k programu a vůbec k plánování akcí. A když jsme dostávali právě ty další a další nápady a koncerty, které budou na festivalu, tak to je jako když dostáváte prostě bonbony nebo dort místo e-mailu. To znamená, že já se na to obrovsky těším. A ta garance, já myslím, že není vůbec potřeba něco garantovat. Je to spíš pro mě obrovská příležitost také zahrát to nejlepší, co vlastně za ta léta s naším ansámblem, nebo já, jak máme v naší produkci, a také připravit úplně něco z brusu nového. Takovou jsem dostala šanci.
0: Tak určitě k těm jednotlivým programům, které tedy předvedete v rámci festivalu, se ještě dostaneme konkrétněji. Můžeme hned začít koneckonců zahajovacím koncertem, který bude také v podání souboru Collegium Marianum. Bude to v divadle FX Šaldy 11. září. Doufám, že datum teda nemá nějakou symboliku. No, to tak prostě.
2: Prostě jsme se trefili.
0: Vyšlo. No a vy tedy vystoupíte společně se sopranistkou Robertou Mameli. Už jste s ní někdy spolupracovali, nebo to bude poprvé?
1: Spolupracovali. Právě jak byl vznesen dotaz, co bych tak nejraději zahrála s jakou zpěvačkou, tak já jsem si říkala, tak ale úplně největší zážitek s tím vivaldiovským programem byl s Robertou Mameli. My když jsme se potkali před několika lety, tak už od prvních okamžiků tam ta chemie fungovala, myslím, ta hudební. A bez všichni v orchestru také se napojili na její způsob promlouvání skrz tóny, skrz text, o kterém zpívala. A myslím si, že nám to také hodně prospívá s ní hrát a s ní provozovat tuto hudbu. Zahrajeme Handlovi Vivaldiho arie, ale ten program není jen tak prvoplánově zaměřen na ty nejlepší kousky. Naopak vlastně představíme z jejich oper méně známých zpěvy, které dost často vlastně jsou i z takové ty ptačí hříše, to znamená dialogy, dialog lidského hlasu a ptačího zpěvu. A je to canto amoroso, tedy všechno je to o lásce, o těch radostných momentech lásky, ale je to o tom zklamání. Takže já si myslím, že každý posluchač si přijde na své, i ten, který by na baroko nikdy nepřišel, tak bude to takový popík a vlastně highlights barokní.
0: Sopranistka Roberta Mameli tedy bude jednou z řady žen, které figurují v dramaturgii letošního ročníku festivalu Lípa muzika s ženskou tématikou. Já jsem si lámal hlavu, jakou vybrat hudební ukázku k tomu zahajovacímu koncertu, kde zazní taky hudba skladatele jménem Johann Friedrich Fasch, jehož flétnový dvojkoncert D-dur jste natočili s Collegium Marianum na album z roku 2012, tak já bych s dovolením pustil třetí větu tohoto koncertu. Solové party budou hrát Jana Semerádová, která je dnes naším hostem spolu s Martinem Prokešem, Julie Brana.

0: Posloucháte Rádio Klasik Praha, dnešními hosty pořadu Hudba v miléniu jsou Jana Semerádová a Martin Prokeš. Jana Semerádová je uměleckou garantkou a Martin Prokeš ředitelem festivalu Lípa muzika, jehož letošní 25. ročník proběhne od 11. září do 2. listopadu. My jsme teď poslouchali hudbu skladatele, jehož hudba zazní i na tom zahajovacím koncertě 11. září Johanna Friedricha Fasche. Bude to koncert se sopranistkou Robertou Mameli a my jsme teď od zmíněného skladatele slyšeli třetí větu z flétnového dvojkoncertu D. Dur. Rozhodně mě zajímá program La Rameau, tedy Rameau s ženským členem francouzským, což bude tedy premiéra nového speciálního pořadu vás a Mima Radima Vizváriho, tak povězte nám, o co půjde.
1: To vypadá, že to La, tedy ve francouzštině ženský člen, jsem tam dala schválně, protože téma je ženské, ale není to tak. La Rameau je jedna část z Rameauva, pièce de classon, je to pátý koncert, jedna část se jmenuje La Rameau. On vlastně všechny části nazýval La, protože to mouvement, pies. A
0: tuhle pojmenoval po sobě tedy.
1: Tuhle pojmenoval, protože ostatní jsou třeba La Marée nebo La Forqueré, to byli jeho kolegové.
0: Tak to je něco jako Elgar, že jo, ty jeho variace.
1: Přesně
0: Enigma.
1: Přesně tak,
0: no, to je podobné,
1: ale jako si myslím, že to je správný, protože proč by musel být Rameau pouze on, Jean-Philippe, ale on je to s velkým O, protože je to nejen moje velká láska, ale i láska Mima, režiséra, choreografa Radima Vizváriho, s kterým tento projekt kreaci, nazvali bych to kreací, budeme dávat dohromady. Právě i hudba Rameauva nám bude sloužit jako prostředek pro vyjádření různých emocí a Radim je znám tím, že dokáže na pódiu beze slov, jenom svým tělem, rukama, nohama vysvětlit cokoliv, takže se můžeme těšit na mimořádný zážitek, možná přijde i na barokní tanec, uvidíme, ale budou tam i árie z Rameauvých oper, tance, různé části z jeho pièce de clavecin a bude hrát se mnou Hanna Fleková na violu da gamba a Jiří Havrland na čembalo.
0: Abychom se dostali postupně k více programům, protože samozřejmě stopáž je neúprosná, já bych ještě teď zmínil koncert souboru Ensemble Inégal s Dvořákovou lužanskou mší, ten bude navazovat. Bude to v kostele Nejsvětější Trojice v Bzí, což se mi hrozně líbí tento název. Já jsem úplně z jiných končin, tak pro mě to je všechno exotické. A já si pamatuju, že Adam Viktora říkal, když tady seděl, že ta lužanská mše byla původně napsaná Dvořákem pro hrozně malý kostelík, což ho vlastně přivedlo k myšlence ho hrát v komorním obsazení. Jak velký je kostel v Bzí?
2: Tak tenhle ten kostelíček je trošku větší, ale musím říct, že je to teda naprosto půvabná obec. My jsme ji poznali s rodinou, když jsme přijeli do Českého ráje na klasickou letní dovolenou. Koupali jsme se v té studené jezeře a pak jsme vystoupali serpentínama vlastně z toho údolí nahoru a najednou jsme byli v obci, která nás všechny rozesmála, Bzí. Ubytovali jsme se tam v překrásné barokní kaplance, která je hned vedle kostela. A vlastně jsme tam strávili nádherných pár dní. No a asi dva roky na to jsme se najednou dozvěděli o tom, že to má jako hlubší souvislosti, že jsou tam přátelé jednoho našeho kolegy, který má tam tu barokní kaplanku, kterou krásně opravil a že se stará o ten kostel a že má od něj klíče. Tak jsme se tam podívali a řekli jsme, tohle je přece jedno z tak nádherných míst, které musíme našim posluchačům ukázat a tak tam vypravíme autobus a musím říct, že ten koncert už teď po týdnu vlastně předprodeje se krásně prodává a že je evidentní, že naše posluchače zajímá nejen to zažít krásný koncert, ale ještě věc na výlet a poznat svoji krajinu.
0: Tak pojďme si teď poslechnout z Dvořákovy lužanské mše ukázku právě v podání souboru Ensemble Inégal. Bude to úvodní část Kyrie, zazní také v kostele v Bzí v rámci festivalu Lípa muzika.

0: Posloucháte Radio Klasik Praha o letošním 25. ročníku hudebního festivalu Lípa Muzika, který proběhne od 11. září do 2. listopadu na Českolipsku a v okolí. Si povídáme dnes ve studiu s uměleckou garantkou letošního ročníku paní Janou Semerádovou a ředitelem festivalu panem Martinem Prokešem. Ta ženská tématika, jak jsme říkali, opravdu prostupuje celou dramaturgii, vztahuje se k ní třeba i koncert Kalabis kvintetu, dámského dechového kvinteta, které zahraje ženské autorky Amy Beach a také Geraldine Muchu. Což si myslím je hodně zajímavé, protože to je jméno, které je v povědomí všeobecném docela známé, ale její hudbu tady u nás vlastně prakticky neslýcháme, tak to bude asi taky hezký zážitek.
1: Na to se velmi těšíme, dámy si to sami vybrali, protože já jsem je samozřejmě motivoval k tomu, aby hráli nejen ty známé kvintety, ale i dámské autorky, takže na to se velmi těšíme. Navíc je to na dalším překrásném místě v Kostelíku ve Waltersdorfu, což je hned za hranicemi za Warnsdorfem. Takže věřím, že to bude zážitek nejen hudební, ale i vizuální, protože dámy je vidět a je hezké je sledovat, jak jsou spolu rády.
0: Ten vizuální vjem určitě bude výrazný u celé řady těch programů. Třeba klavíristka Terezie Fialová, jsem se díval, přiveze do České Lípy hudbu pobaltských autorů. To bude v září. Program nese název Gadalajky roční doby. A díval jsem se, že to má být doplněno kresbou a uměleckým nasvícením, tak jak to bude vlastně celé vypadat.
1: Já myslím, že nejlépe je to představit posluchači tak, že usedne do chrámu, který zná normálně nasvícený, ale tentokrát bude potemnělý. A vlastně na oltářní obraz a do prostoru presbytáře se začne promítat velmi minimalistická kresba, která bude rozpohybována takovým jakoby způsobem, že dostane život. To znamená, chvilku budeme mít možnost zažít to, že v bazilice sněží, chvilku prostě zamrzne oltář nebo rozkvete, nebo roztáhne křídla anděl. Prostě zkrátka momenty, které nějakým způsobem doprovodí tu tématiku toho samotného koncertu a umocní tak ten zážitek vlastně Peterise Vaskse, který se v letošním roce slaví 80. narozeniny.
0: Taky Beata Hlavenková, která je stálicí vašeho festivalu, zahraje 10. října ve Sklářské huti v Kamenickém Šenově program nazvaný V žáru žen. Ten taky bude mít nějaký vizuální rozměr, předpokládám.
1: Ten má vizuální rozměr v tom smyslu, že se odehrává na Sklářské huti. A to je velmi krásné a atraktivní místo pro koncert, protože představte si, že probíhá nějaká performance hudební, do toho vlastně v letošním roce budou ještě vizuální efekty prostřednictvím nějakých laserových map a tak dále, ale potom bude také ten samotný žár, že bude vlastně sklářka umělkyně o přestávce přímo tvořit před lidmi a to je vždycky velmi krásné. Krásná chvíle, kdy máme všichni možnost propojit vlastně to umění hudební s tím umem těch sklářů. A navíc ten koncert je vždycky benefiční, takže to má ještě ten rozměr, že vlastně potom se vydraží to, co se třeba vyrobí a lidem je tam dobře. Navíc je tam teplo od těch pecí.
0: No právě, já jsem si říkal, že i když to bude 10. října, že možná to je koncert, na který se nevyplatí úplně teple oblékat, tedy tak záleží na tom, jaké bude zrovna počasí. Každopádně ani letos se Lípě muzice nevyhne řada zahraničních hvězd. Přijedou známí interpreti, britský vokální soubor Voices 8, jazzový basista Avishai Cohen taky opětovně zavítá na festival basista a lutnista Joel Frederiksen, který rozduní Českolipsko svým mocným basem. Tak co byste třeba vyzdvihl z těch zahraničních vystoupení?
1: No to všechno, co jste popsal, je samozřejmě jako sen každého pořadatele a velká lahůdka. Já bych možná ale se zastavil u jednoho zahraničního ansámblu, který jste ještě nestihl vyjmenovat, a to je Collegium Vocale Chant, který vlastně povede poprvé u nás a myslím ještě v Praze Barbora Kabátková, která vlastně je už nějakou řadu let součástí tohoto ansámblu, ale nyní dostala to privilegium, vlastně tento vyhlasný ansámbl nejen umělecky vést, zpívat v něm, ale ještě mu postavit i dramaturgii. A to mám pocit, že je nejen jako velké ocenění pro českou kulturu a že to tak nádherně vlastně jako završí to téma té ženy.
0: To bude vlastně festivalový epilog ještě po závěrečném koncertě Avishaje Cohena 2. listopadu v Liberci. Já jsem se díval, že název programu zní Bolest jako žádná jiná, což nevím, jestli posluchače úplně naláká takový název. Tak aby abychom je uklidnili, o co půjde, jak je to s tou bolestí.
1: No, jestli si dobře pamatuju, tak když jsme točili podcast s Bárou, tak nám říkala, ono se to ale nestahuje k tomu, že je to jako úcta k mrtvým a rekviem, ale myslím, že tady ta bolest měla souvislost s tím, že někdo neměl dostatek peněz na něco. A tak vlastně to je takové jako odlehčení té vaší otázky. Nicméně, jinak je ten projekt samozřejmě postavený tak, že liturgicky obsahuje vlastně rekviem, a který je proložený dalšími chorálními kusy. A já se na to nesmírně těším, protože to, co mě jako opravdu velmi baví, je zasazovat do festivalu, pokud je to možné, liturgicky vhodnou dobu přesně do toho kontextu toho liturgického roku.
0: Což bude tedy kolem dušíček, jasně, rozumím.
1: Což je úplně logické u tohoto projektu.
0: Vy si také, pane Prokeši, na festivalu již tradičně zaspíváte. Tentokrát to bude program nazvaný Přímluvy, kde budete zpívat s Klárou Blaškovou a Jaromírem Noskem a ještě zajímavým ansámblem lidových nástrojů. Bude to 2. října v kostele v Prisku a bude to světová premiéra nového díla Lukáše Janaty, o kterém myslím, že kdo se zajímá o současnou hudbu v poslední době, slýchá čím dál častěji, ale vlastně jsem nevěděl, že je z České Lípy. Myslím, že Daniel Matejča mu u vás už hrál před pár lety nějakou skladbu. Tak o čem bude tato jeho nová skladba, tedy pro tři hlasy a lidové nástroje?
1: Lukáš od nás dostal zakázku zkomponovat na duchovní obsah skladbu, která právě zasazená do Prisku, o kterém jsme se bavili na začátku. Píše jí na moteto našeho kolegy, přítele a také člověka, který sedí i v umělecké radě, Tomáše Cidliny, který je vlastně inspirován jedním z největších libereckých rodáků Oldfriedem Preusslerem. A je to jeho knihou o útěku do Egypta přes království české. A Tomáš tam ve svém libretu vlastně vypráví jakýsi pomyslný příběh o tom, jak rodina, svatá rodina přejde Lužické hory a tam je ta krásná souvislost toho, že to je právě ten Prisk, že si to tak člověk může jako opravdu jako hezky namyslet, že to může být to místo. A ta svatá rodina se tam schová prostě v tom kostele, v rámci toho večera se najednou objeví všichni čeští svatí, ale nejen svatí, ale i lidé, kteří prostě byli nějakým způsobem pronásledováni a kteří i v novodobé historii pro nás mnoho udělali a znamenali. A tak se velmi těšíme, protože doposud nevíme, jak to bude uchopeno, velmi brzo dostaneme noty, ale těšíme se na to, protože je to neobvyklé pojetí krásného příběhu a navíc jsme se rozhodli, že nezačneme koncert v kostele, ale že začneme u blízké plovárny, pak půjdeme procesím za zpěvu do kostela, kde se prostě lidi usadí, takže to bude prožitek mnohem jakoby hlubší, je tam i ten moment toho pozdravte se pozdravením pokoje na konci, aby prostě lidé tak nějak jakoby s tím jako souzněli. Takže věřím, že to bude velmi hezký a těšíme se na to, jsme zvědaví, jak to bude působit a jak to bude fungovat.
0: Tak to bude duchovně zážitkový program a zároveň ještě světová premiéra v jednom, tedy Přímluvy 2. října v Prisku. Já mám radost, že samozřejmě dává váš festival prostor současným autorům. Loni dokonce zahajovací koncert patřil současné autorce, byl to kompletně autorský program, tak to byl taky velice záslužný počin, si myslím. A když jsem zmiňoval ty lidové nástroje, tak vlastně určitou roli hraje i folklor v letošní dramaturgii. Vystoupí třeba vojenský umělecký soubor Ondráš nebo legendární cymbalistka Zuzana Lapčíková, která zahraje dokonce své autorské písně. Ty jsem ještě teda neslyšel, to je už někde vydáno na CD?
1: Ne, my když jsme Zuzku oslovili, tak ona říkala, tak to je krásná příležitost proto. Já jsem vlastně v covidu přemýšlela o tom, jak některé věci jako zhmotnit nebo je proměnit a tak mi běží hlavou už dlouho věci, které bych jako ráda vlastně dala do not a pustila je ven a tak budeme mít tu vzácnou příležitost, že to vpuštění do hudebního světa bude právě u nás.
0: Jak jsem se díval, také spolupráce s firmou C. Bechstein pokračuje a v jejich koncertním sále na klavíry této značky zahraje letos pianista Jan Bartoš Beethovena. K tomu asi není co dodat, tak já navrhuji pustit si teď Beethovena v podání Jana Bartoše. Bude to krásná první věta ze sonáty E-dur z opusu 14, která zazní i na onom koncertě 24. října v rámci festivalu Lípa muzika.

0: Klavírista Jan Bartoš nám právě hrál Beethovenovu hudbu, slyšeli jsme první větu ze sonáty E-dur, která zazní také 24. října na klavír značky C. Bechstein v rámci letošního ročníku festivalu Lípa muzika s uměleckou garantkou letošního ročníku Janou Semerádovou a ředitelem festivalu Martinem Prokešem si dnes povídáme v pořadu Hudba v miléniu. Já bych se paní Semerádová ještě zeptal na program Guillaume de Machaut, Soud krále českého, který uvedete v České Lípě 25. září. Já, kdybych zalovil v paměti, asi si vzpomenu, že Guillaume de Machaut působil na dvoře Jana Lucemburského, že byl také básníkem, víc toho o něm moc nevím. Tak co tam od něj zazní a co vlastně vás zaujalo na osobnosti tohoto umělce?
1: Já vám to musím trochu upřesnit, ano. Opět se dostávám k ženskému tématu, protože já považuji trochu jako za sestru našeho ansámblu Collegium Marianum soubor Kapela Mariana mého bratra.
0: Aha, takže to nebudete vědět.
1: Nebudu to já, bohužel, já ano. Bych tak strašně ráda zpívala a tak strašně ráda dělala středověk. Možná jednou, až zahodím všechny ty barokní, klasicistní, romantické flety. A kapela Mariana vznikla mnohem později než Collegium Marianum. A provozují hudbu, tedy od středověku přes renesanci, raný baroko. A tento program vzniknul ve spolupráci s Hana Blažíková a Kuba Kydlíček na základě textu od Guillauma de Machaut, Soud krále českého, který pojednává o Janu Lucemburském, no, je to prostě z té doby, kdy za králem českým přijdou se sporem, aby on to rozsoudil, kdo má větší bol. Zda dáma, které zemřel její milovaný, nebo rytíř, jehož opustila jeho vyvolená. A jak to dopadne, to doporučuji, abyste si zajeli na tento koncert, kde tež zazní to nejkrásnější, co Guillaume de Machaut napsal. Já jeho hudbu zbožňuji a doporučuji jakémukoliv posluchači, protože je to úplně nadčasové. I když tedy ten rok vzniku je samozřejmě pozdní středověk. Ale oplývá to spoustou emocí a myslím si, že leckdo může odcházet i zamilován.
0: No vidíte, tak přesto, že tam nebudete účinkovat, tak jste krásně tento koncert uvedla, tak moc děkuji. Každopádně tedy stopáž dnešního pořadu se pomalu chýlí ke konci. Ještě kdybychom chtěli vyzdvihnout něco, co tady nezaznělo, pane řediteli, na co byste ještě třeba posluchače pozval závěrem?
2: My jsme toho skutečně stihli hodně, ale já bych možná udělal jednu takovou pozvánku nebo jenom zastaveníčko. Kdo zná Lípu muziku a zná zahrádky, tak ví, že v zahrádkách se skutečně vždycky děje něco mimořádného. Chybí tam elektrika a to je samozřejmě případ, kdy se rozžne zhruba 150 svící a pro nás, pro všechny a myslím i pro interprety je to velký zážitek. My jsme zmínili Joela Frederiksena, amerického basistu a loutnistu. A on je naším dárkem pro ten letošní rok, protože v roce 2017 jsme odvážně s projektem Pink Moon otevírali tenkrát Lípu muziku v České Lípě a od té doby na to všichni moc vzpomínají. Víte, on ten Joel dělá velmi krásný crossovery, kdy vlastně často nepoznáte, jestli je to ještě ta píseň toho autora, kterou převzal, a nebo je to už renesance středověk, s kterou se rád spojuje. A v tomhle případě si nechal nebo vzal inspiraci od Nicka Drakea, britského folkového zpěváka, který právě udělal album Pink Moon a je to vlastně propojení těch jeho jakoby krásných písní s gregoriánským chorálem a je to skutečně lahůdka, zážitek. Takže na závěr zvu do zahrádek, možná tam ještě pár stupenek naleznete.
0: Ano, já si pamatuju, on taky takhle kavroval třeba Leonarda Cohena, že jo, ten Frederiksen, tak ano, to taky bylo v některém z minulých ročníků, jestli si
2: pravdu,
0: na to vzpomínám. A každopádně ta populární hudba tam taky prostupuje do toho programu, je to skutečně nadžánrový festival, není to jenom klasika, ale najde si tam své i třeba posluchač populární hudby, tak zveme samozřejmě všechny posluchače také k prohlídce webových stránek lipamuzika.cz, kde případně najdou další podrobnosti. Tak já jsem moc rád, že program letošního ročníku festivalu Lípa muzika přišli k nám do studia Rádia Klasik Praha představit umělecká garantka Jana Semerádová a ředitel festivalu Martin Prokeš. Moc vám oběma děkuji za milé povídání a krásný program, který jste připravili a budu se těšit někdy opět naslyšenou.
1: Děkujeme za pozvání.
2: Bylo nám potěšením, děkujeme.
0: A od mikrofonu Rádia Klasik Praha se pro dnešek loučí Ondřej Fischer.
3: Hudba v miléniu. Posloucháte Klasik Praha.